Těší vás zvuky vesmíru? Rádio 1. Už 35 let chráníme váš hudební sluch.

0: Takže jednou vstup na veletrh země živitelka 100,2 pivovarnické muzeum, to máme 97,5, potom je tady jedna prohlídka ještědu za 98,7, díky registraci 10% dolů, k tomu hromadná sleva a bonusová kartička, to dohromady dělá 91,9.
1: Rádio 1!

0: Rádio 1, Praha 91,9 a Plzeň 97,5.
1: Není jiná alternativa.

OK, Rádio 1.

My heart wants to beat like the wings of the birds that rise.

on the breeze. Love like a brook when it drips.

0: filmy.
1: Vladimíre! Vladimíre! Nemůžeš už konečně vypnout to Rádio 1?
2: Cože?
1: Sakru, nemůžeš!

0: Reklama Rádia 1.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Placebo, britská legenda, je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha, sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz. Placebo přiváží Live Nation, podporuje Rádio 1.
5: A až dorazíš domů, tak zajedeme pro ty sazeničky jahod, rajčat, paprik a také bylinky.
6: No jasně, super.
5: Od kdy se těšíš do zahradnictví?
6: Od té doby, co jezdíme do Vraňan. Do Vraňan se těší všichni.
5: Dámy na rozkvetlé zahradnictví plné sazenic a vreb s avokádem, maču mango nebo jahoda.
6: Pánové na burger s trhaným masem.
7: A děti na 11 druhů zmrzlin, teda hlavně na tu legendární z vraňanských jahod.
6: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
8: Reklama na Radio 1.

Dobré ráno, přátelé. Máme zlehka po 6. hodině, asi 6 minut a pár vteřin navrch. Vy posloucháte Rádio 1 a teď se vám tady bude ozývat sípající Robert. Tohle to byla dvojice z New Yorku, Widow Speak a jejich věc pojmenovaná Softcover. Já jsem si dneska sebou vzal, jak se tomu říká, zánět dutin, tak tu na vás nebudu sám, tak se nemusím

bát. No a po výletu do Zadvojicí Widow Speak, který shodou okolností 27. listopadu by měli hrát v Kafe v lese. Je to sice za dlouho, já vím. 16. června budou hrát v New Yorku, potom 18. ve Filadelfii a těch koncertů bližších nic, ale proč si to nepřipomenout? Teď půjdeme ale za skotským bardem, který se říká Gary Worry, a je tady jeho Dugan Was Quaker.

Audi, tak tohle to byla kapela z Austinu, z Texasu, která pro změnu tento týden příští měsíc bude hrát v Kolumbii, potom ve Filadelfii, v Bostonu a na spoustě dalších míst, no, dali se dohromady před 11 lety a vy jste měli právě možnost slyšet jejich píseň Try, která vyšla 13. května tohoto roku. No a následovat bude Dream Nails, This Is Water. Aspoň si to myslím.

0: 21.
1: 27. května pokřtí kapela Úprák v Paláci Akropolis svou novou desku Soundtrack za doprovodu smyčcového kvarteta. Před kapela Surf Robbery, afterparty DJ Babylon a Buzz Beast Sound System. 27. května Úprák v Akropoli.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
5: Prémiový týden přichází do Fokusu. Právě teď získáte slevu 30% na všechna dioptrická skla a 40% na skla multifokální. Sleva platí i na skla do vlastní obruby. Využijte tuto výjimečnou příležitost a dopřejte si brýle, které vám zajistí pohodlí při čtení, práci i řízení. Fokus. Pro zdravý pohled na svět.
6: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
7: Chcete mít přehled o současném umění? Výstava Expanze přináší výběr toho nejzajímavějšího, co za posledních 13 let přibylo do sbírek Galerie hlavního města Prahy. Nastupující generace i časem prověřená jména. Císařovský, Dopitová, Jetelová, Kintera, Kolíbal, Mančuška, Nepraš, Pacovská, Pinkava, Skála, Síkora, Válová a další. Expanze v Galerii hlavního města Prahy. GHMP.cz.
8: Stavebniny DEK přináší mega akci. Smrková palubka Klasik tloušťky 15 mm v kvalitě AB, metr čtvereční nyní za skvělých 245 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Klasik za super cenu. Více na DEK.cz.
9: Jsem Anna Beata Háblová a zvu vás k objevování Prahy jinak. Přidejte své místo do projektu Praha poetická. Stačí označit bodem na mapě a popsat ho pár stručnými větami. Společně tím vytvoříme báseň o městě. Zapojte se i vy na stránkách prahapoetická.geoportalpraha.cz.
10: Reklama na Radio 1.

Tak doznívá nám George Da Costa a Proving My Right. Věc od velkého štramáka, když se na ní člověk podívá. Kdo by ho nechtěl potkat? No a teď si dáme něco poetičtějšího a jemnějšího. Slečnu narozenou v tomto tisíciletí v Bournemouthu 3. března. Chloe Slater. A její věc Proving Ugly.

Tak jsem se tady zakoukal do úplných nesmyslů a do toho jsem se tady ťukal v prstíkem na stoleček v rytmu Tova Bird, což je taky taková, jak bych to řekl, písničkářka, ale z Hongkongu, co se nám tady moc často nestává. No, tak když si tady představujeme teďkon ty nový věci, tak tohle to byla věc All Gone právě od Tova Bird za podpory Kathleen Anna a my se teďkon zase podíváme pro změnu za kapelou Mozzarella, Morabella, Tabacco, pardon, a jejich Femina. Posloucháte Rádio 1.

0: No a ještě si dáme Haunted Youth a jejich Hurt.
1: A pak už nějaké povinnosti a pak další nové věci a potom budou starší věci, ale to už bude pustní ráno, jestli to můžu říct takhle hnusně. Nic, jdu si udělat druhý kafe.

0: Veletrh a festival v Praze.
1: PTK, H16, Elboy, Danzhun, Michailov, Payne, General Levy nebo Debit, Rapida Bernas, LA.
0: Přes 100 vystavujících značek, soutěže, atrakce a hromada zábavy.
1: Už 6. a 7. června v Praze. Prague420.com.
2: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Podívejte se lásce do očí. U nás ve Focus Optik nezáleží na tom, koho milujete. My totiž dobře víme, že láska má skutečně mnoho podob. Přijďte se o tom společně přesvědčit do jedné z našich optik. Při nákupu dvou kompletních dioptrických brýlí získáte druhý pár zcela zdarma. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
8: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
9: Reklama na Radio 1.

Malý výlet do Austrálie, jestli se nepletu. Together od Avalanche za podpory Nicky Nair a spousty dalších věcí, která vyšla 14. května tohoto roku na Modulár. No a pak je tady kapela, která má taktéž už nějaké jméno u nás ve vysílání. Je to konkrétně Dead Cab for Cutie a Punching the Flowers.

0: CD Nonstop.
1: Pražská elektronická skupina VVV původně vznikla v 90. letech okolo frontmana Ondřeje Anděry jako rapový projekt. Jejich čtvrté album Neutopíš se dvakrát v téže řece z roku 2018 ze značky Big Boss uslyšíte v souvislosti s jejich červnovým vystoupením na festivalu Nefestík v Nepomuku. A to dnes, po 19. hodině v pořadu CD Nonstop. Nikdo o mě ne...

Still Around od Freako, taky jedna z těch novějších věcí, co se nám tady objevila. A taky se vyskytla věc Nosedive od Man, Woman, Chainsaw.

a ještě tam nacpeme jednou, když už jsme u těch novějších věcí a říkali jsme si, kde kdo, jaká kapela hraje, tak si dáme taky něco, co se bude dít u nás doma. Princess Nokia a věc Closure, jestli se nepletu, tak Princess Nokia by tady měla vystupovat, kdy to je? V červnu? Šestýho, ne, osmýho června by tady měla hrát v Lucerna Music Baru. Tak Closure už je bude hrát. Zajděte a porovnejte.

0: What's up, Dad? Not figured I was probably already blocked. And keep calling, keep checking. Forever. Forever and ever.
1: Reklama Rádia 1.
2: Mezi ploty! Více než 100 účinkujících na 10 scénách. 30. a 31. května. Divokej by, Lucie, No Name a mnoho dalších. Přednášky a workshopy ve spolupráci se Zahradou pro duši a Centrem sociálních služeb Praha. Pod záštitou Alexandry Udženija, náměstkyně primátora hlavního města Prahy. Mezi ploty.
3: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
4: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
5: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nejprodávanější karisíť KH20 do základové desky nyní za skvělých 436 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 29. května. Tak si přijďte pro karisíť za super cenu. Více na DEK.cz.
6: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
7: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
8: Reklama na Radio 1.

drobný výlet do doby dřevěné za kapelou Dius a jich se ten soda. Snad to někomu udělalo radost a ve sklenářství to snad nerozbilo mnoho oken. Pokud ne, tak třeba se to povede Rollins Bandu. Vytáhnul jsem starý kus. Fuuu.

0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Kulturní léto je tu a začínáme Nefestíkem. Malým, ale osobitým, programově nabitým a kvalitou překypujícím festivalem zajímavých objevů i léty prověřených stálic alternativní hudby. Stylový záběr festivalu je široký. Od world music přes reggae a nejrůznější menšinové odnože, rocku až po rap či elektroniku. Součástí festivalu budou tradičně i slam poetry, divadelní představení nebo filmové projekce. Letos vystoupí například WWW Neurobeat, Wolves of Saturn, Athéna Chlebová, Invasive Species, Dr. Curry, Xtensia, Snail, Nixies a množství dalších kapel a DJů. Nefestík se koná o letním slunovratu, tedy od 19. do 21. června v městečku Nepomuk pod Zelenou horou v půvabném areálu staré zelenohorské pošty. Program a další informace na nefestík.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Nefestík najdete voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Ergonomickou bezdrátovou myš Connected. Ideální prevence bolesti zápěstí. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Crossbody taška od české značky Brasy. Stylovka na léto, kdy chceš jen vyrazit a neřešit. Batohy, co s vámi zestárnou. Brasy.cz. Audioknihu Ivan Fíla Tisíc očí. Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz.
0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

Dýšen si pohráli s Faith No More. No a takhle si pohrál Hooligink se skladbou Free Tyson Free. Sluchá teda do jedna.

0: Blbý neměl to, inhaluje, to panáku blbec, pitomec, sám říká dětovů.
1: Inhaluje.
2: Doufám, že ne rům.
1: Ne, inhaluje.
3: Inhaluje Radio 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Hudba, chutě i atmosféra Pyrenejského poloostrova v pražské Akropoli. Festival Iberian Waves představí na 5 stagech hudebníky ze Španělska a Portugalska. Fias de Cassandra,
2: La Sara Fontaine,
3: Naïf Fakira,
1: Musco,
4: Amorante,
3: Mete
1: a Tarabella. Iberian Waves ve čtvrtek 21. května. Akci pořádá Palác Akropolis ve spolupráci s Instituty Cervantes a Camoish.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: 3 kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky. Odložená, splatnost, faktur. Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
7: Stavebniny DEK přináší mega akci. Při zapůjčení akukladiv Hilti Nuron vám nyní půjčíme 2 baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin DEK platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte akukladiva Hilti Nuron se 2 bateriemi zdarma. Více na DEK.cz.
8: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
9: Nastartujte léto s Nissanem a získejte 20 000 korun na palivo zdarma. Využijte zvýhodnění až 190 000 korun a vyberte si vůz i hned k odběru. Třeba originální crossover Qashqai, prémiové SUV X-Trail nebo stylový Juke. Uvažujete o koupi nového Nissanu? Právě teď je ten správný čas. Více na Nissan.cz.
10: Reklama na Radio 1.

Mluví to. To je taky návrat do minulosti. To, co hrálo, to, co hraje a to, co bude hrát za chvilku. Oasis, jsou tady Suede. Dlouho jsme si nedávali kus Animal Nitrate. Stejně tak jako předtím, Don't Look Back Anymore.

0: Enema, každý druhý z nás je Enema.
1: No, a na to, že úterý a svátek má Ivo, tak si dáme Pulp a Do You Remember the First Time?
2: Prozaická otázka.

0: Reklama Rádia 1.
1: Labilita. Stabilita. Labilita. Stabilita.
2: Festival Art Safari ve studiu Bubec v Řeporích od 16. do 24. května. V sobotu workshopy, vernisáž, koncerty, v neděli workshop a divadlo pro děti. Slackline, Eliška Brtnická, Lukáš Herold, Bene Band, Lucia Piusi, divadlo Feigele. Přijeď vlakem!
3: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
4: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
5: Toto je.
6: Dobravárt, vezeme vám pračku.
7: A co teď?
6: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
7: No tak to si rozumíme.
8: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
10: Jaro je tady a s ním i sezóna výletů.
11: Tak rychle do Auto Esa pro ojetý vůz za skvělou cenu.
10: Využijte v Auto Esa akční slevy, odložené splátky i další výhody.
11: A co si ještě přibalit až 40 tisíc na ruku?
10: Hurá na cesty s autem a superfinancováním od Auto Esa. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
12: Reklama na Radio 1.

Death Note a Drvej, to je jako s rádiem jedna, že jo. No a když už se nám rozeznívej ty Prima Scream, tedy ještě, slyšíte. Já mám trošku zalehlý uši a ucpanej nos, takže se omlouvám, jo. Nedoporučuji si pořizovat na tu dobu záně dutin. Jste takový necitlivý potom. No a když už si hrajeme Primal Scream, tak Primal Scream tady budeme mít zanedlouho v parku 360, 27. června, jestli se nepletu, na Bloodfestu. Primal Scream, Royal, Pile Royal, Young Blood, Biffy Clyro. A tři to půlky dalších. Se můžete podívat třeba na Interfernet, tam to najdete.

0: Reklama Rádia 1.
1: Zveme vás na Vyšivanka Day do Holešovické tržnice. Celodenní festival, inspirovaný mezinárodně slaveným ukrajinským svátkem, proběhne už ve čtvrtek 21. května. Skvělé jídlo, živá hudba, folklor a barevné vyšivanky. Těšíme se na vás na oslavě přátelství, gastronomie a ukrajinské kultury. Více na www.holešovickatržnice.cz.
2: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
3: Autocentrum Davokár je teď i v Plzni. Přijďte objevit novou úroveň výběru vozů, stovky prověřených aut, výhodné financování a služby, které vám ušetří čas i starosti. Nová pobočka Plzeň Černice. Autocentrum Davokár, váš spolehlivý partner na cestách.
4: Jsem Anna Beata Háblová a zvu vás k objevování Prahy jinak. Přidejte své místo do projektu Praha poetická. Stačí označit bodem na mapě a popsat ho pár stručnými větami. Společně tím vytvoříme báseň o městě. Zapojte se i vy na stránkách prahapoetická.geoportalpraha.cz.
5: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
6: Červená nebo modrá? Kůže nebo látka? Pětidveřové nebo bez střechy? Ať si dnes vyberete jakkoliv, s Mini nemusíte dělat kompromisy. Právě teď ušetříte při koupi nového Mini až 60 000 korun. Objevte širokou nabídku vozů skladem na mini.cz.
7: Codeline se loučí. U toho nesmíte chybět. 5. prosince v pražském Foru Karlín. Od pouličního hraní až po největší světové haly. Codeline. 5. prosince Praha Forum Karlín. Vstupenky na LiveNation.cz. Podporuje Radio 1.
8: Reklama na Radio 1.

Tak nám to dohrálo a to ještě nemáme ani 8 hodinu. Tohle z toho byla Meowlau a Spánok. Vlastným jménem dívčina se volá, teraz mi to ušlo, Laura Jašková a Lauru Jaškovou můžete pozrieť na Lauru Jaškovou můžete vidět třeba na festivalu Pohoda nebo bude hrát ještě v Pingwell v Bratislavě 29. května spolu s Adam the World a Mishino. No ale čekají nás něco je vlastně naše domácí kapela, která se vyskytuje ve Velké sedmě, tak uvidíme, kam to dotáhli se skladbou Mám ráda. Po případě je konkrétně něco můžete vidět naživo v tom, jak se tomu říká, na Nefestíku, který je v Nepomuku mezi 19. až 21. červnem. A s Nefestíkem my tady máme ten kulturní léto. To je oslích můstků, že by se z ní dal postavit jeden dřevobalzamový most. No a jak se tomu říká? Takhle zní něco. No a pokud chcete soutěžit s kulturním létem a Nefestíkem, tak se dneska dočkáte.

Střední vlny, poslední dny, a jestli se nepletu, tak střední vlny máme taky ve velký sedmě a nedrží se na tom úplně špatně, no, ale lépe jsou na tom holky a za podpory pasti jejich motůrek.

kartička, emblem česnácka a trojky, prsíčka, škoda, škoda, že nechápeš, co znamená feminismus, škoda, škoda, že tvůj mozek zná jen extremismus, blůzující špatně, zakázat nic nemůže, bílá rodina, výchova v rovnoci muže, Izrael super pozemek, oblékaj se do gala, byl zradý na tu rozi, podši už odmal.

0: blíže. Právě se začíná.
1: Gáďové a gadžinky, nakupujte žetonky. Poslední volná autička, poslední prodloužené jízdy na našem italském autodromu. Haligali a létající kačeři. Hadí žena Lady Marion, jezdec Globu smrti na Javě 350. A jako zlatý řep večera, opička Kiki. To je ona, opička Kiki, co žere byliny a sere celé fošny.
2: Co je tohle za cirkus?
0: To není žádnej cirkus, to je Rádio 1!

Je to Bambillion let, co vyšlo deska Czech 100% Progressive Tracks na Eiffel Records. A tam byl i Tito Čendos se skladbou Smurf meets Čendos in the coffee shop, jestli se nepletu. No, je to zázrak, že to hraje a ta deska je tady pořád ještě v původním vydání. Krásně barevná, no a když jsem ji vyndal teď na CD přehrávače, tak nám deska prozradila, že je z roku 1997. Co jste dělali v roce 1997? Vzpomenete si?

0: Jedna reklama.
1: Nemysli na Arthouse Hejtmánek.
2: Co zas blbneš, Bohumile?
1: Ale snažím se zapomenout na Arthouse Hejtmánek.
2: No, tak to já chci taky.
1: Nemysli na Arthouse Hejtmánek.
2: Funguje to?
1: Ne.
2: Tak tam půjdem zas.
1: Jdeme. Arthouse Hejtmánek, výkup uměleckých děl, starožitností a designu. Přijímáme předměty do prodeje v aukcích, galerii či výkupu za hotové. Konzultace a odhad cen zdarma. Více na www.arthousehejtmánek.cz.
0: Jedna reklama.
3: Kolik čardáš, za kolik čardáš?

0: Ty MBčko.
1: Hej, ty, kdo tohle?
2: To jsou nějaký gáče.
1: Jdi se podívat.
2: Ukáž.
3: Počkej, on má zlatý zub, on je náš.
1: Ovamaro.
3: Ovamaro.
1: On je náš.
3: Však on je náš, more.
1: Ten je náš.

No, koukám, že už je čas, abych pomalu tady nechal někomu zodpovědnějšímu prostor. Ale než se tak stane, tak zahrajeme panovi Hejtmánkovi, který má dneska narozeniny, tak jednu takovou filmovou a má štěstí, že je o několik let mladší, protože série mohla pokračovat i dílem o něm.

Tak, to bylo srandy. Já tady budu pozvolen nechávat místo čerstvým ranním dopoledním silám a odeběřu se do propadliště dějin, tedy k svému zaměstnavateli. Zase někdy, zase někde a mezi tím tady je ještě nasoukáno pár kousků. A kdybyste chtěli vědět, co to je svět, tak si vzpomeňte třeba na kapelu Plexis a jejich kus posílám Petrovi, který teďkon si připomínal, že věk je jenom číslo.

0: Reklama Rádia 1.
1: To se nedá popsat, to musíte zažít. Festival Tanec Praha přiváží zahraniční hvězdy z 12 zemí nejen Evropy, ale i Afriky, Asie či Latinské Ameriky. Čeští umělci chystají 5 koprodukčních projektů. Hlavní scénou je Ponec, ale také Jatka 78, hudební divadlo Karlín i další prostory v Praze a na 20 místech po České republice. Od 1. do 23. června. Program a vstupenky na www.tanecpraha.cz.
2: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
3: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
4: Super, tak ještě hypotéku na benzín, jo?
5: Nemusíš, v Auto Esa to zaplatíme za tebe.
4: Fakt?
5: Jo, rozdíl za dražší benzín ti vrátíme.
4: Tak jedeme.
5: Auto Esa, ceny paliva u nás řešit nemusíte.
4: Kdo na to jde
5: od lesa, koupí auto od Esa.
6: Toto je.
7: Dopravárt, vezeme vám pračku.
6: A co teď?
7: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
6: No tak to si rozumíme.
8: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Mezi ploty, víc

0: ploty, vstupenky jen do vyprodání zásob. Generální partner Innoji, oficiální partneři Telling, Matony a krmiva pro packy. Za podpory Rádia 1.
1: Reklama na Rádio 1.

Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na pilotní ročník olomouckého festivalu Olovo. Ten se koná 30. května v kreativním centru Fabrička a vystoupí tam například Favorite Obsession, Cringe Prince nebo Dead Dog Legacy.

0: Reklama Rádia 1.
1: Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Marek Šindelka Systémy něhy. Mohli takhle přece vydržet. Společně byli nezranitelní, byli by se ubránili všemu. Jenže otec z jejich bezpečné soustavy vystoupil. Jeden chybný tah a vše se sunulo k zemi.
2: Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět.
3: Zastavte se, nadechněte se a vraťte se k sobě. Letní škola živé pedagogiky vás zve na divadelní, herecké a výtvarné dílny v prostředí lesních lázní z Vánovice. Žádná teorie, jen zkušenost, sdílení a živá práce. Pro lektory, umělce i všechny, kdo chtějí oživit svou tvorbu i autentickou komunikaci. 19. až 24. července. Přihlášky na živapedagogika.eu.
4: Sky Towers Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malešic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Sky Towers Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.
5: Má smysl hromadit věci? Majetky? Z výletů magnetky? Možná. Ale zážitky, ty vám nikdo nevezme. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Vznést se do oblak? Nebo si labužnicky pochutnat? Ať už chcete zažít cestování, gurmánství nebo adrenalin, běžte na Slevomat. To musíte zažít.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
8: Carglass opraví, Carglass vymění.
9: Reklama na Radio 1.

Tak příjemné dopoledne vám z Rady 1 přeje Petra Ludvíková. Právě nám dohráli Velvet Underground, I'm Sticking With You, a já jsem si vzpomněla při té příležitosti ještě na film Juno, a tak z tohohle soundtracku vám ještě nabídnu jednu skladbu od kapely Ancy Pants o upírově, který ztratil tesáky Vampire. Příjemný poslech.

0: Reklama Rádia 1.
1: Hudba, chutě i atmosféra Pyrenejského poloostrova v pražské Akropoli. Festival Iberian Waves představí na 5 stagech hudebníky ze Španělska a Portugalska. Fias de Cassandra,
2: Sara Fontan,
3: Nair Fakira,
1: Musgo,
4: Amorante,
3: Mete
1: a Tarabella. Iberian Waves ve čtvrtek 21. května. Akci pořádá Palác Akropolis ve spolupráci s Instituty Cervantes a Camoish.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na Poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
7: Toto je.
8: Dobravárt, vezeme vám pračku.
7: A co teď?
8: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
7: No tak to si rozumíme.
9: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
11: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v KIK. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.
12: Reklama na Radio 1.

Tak nám dohrála skladba Sun-Kissed Child Kamasi Washington a my navážeme královnou soulu Diana Washington. Is you is or is you ain't my baby?

ask, is you is or is you ain't?

Kulturní léto Rádia 1. Kulturní léto je tu a začínáme Nefestíkem. Malým, ale osobitým, programově nabitým a kvalitou překypujícím festivalem zajímavých objevů i léty prověřených stálic alternativní hudby. Stylový záběr festivalu je široký. Od world music přes reggae a nejrůznější menšinové odnože, rocku až po rap či elektroniku. Součástí festivalu budou tradičně i slam poetry, divadelní představení nebo filmové projekce. Letos vystoupí například WWW Neurobeat, Wolves of Saturn, Athéna Chlebová, Invasive Species, Dr. Curry, Xtensia, Snail, Nixies a množství dalších kapel a DJů. Nefestík se koná o letním slunovratu, tedy od 19. do 21. června v městečku Nepomuk pod Zelenou horou v půvabném areálu staré zelenohorské pošty. Program a další informace na nefestík.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Nefestík najdete voucher na 500 korun od Rock Spring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Ergonomickou bezdrátovou myš Connected. Ideální prevence bolesti zápěstí. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Crossbody taška od české značky Brasy. Stylovka na léto, kdy chceš jen vyrazit a neřešit. Batohy, co s vámi zestárnou. Brasy.cz. Audioknihu Ivan Fíla, Tisíc očí. Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

Tak fanoušci skupiny Bratři Orofové už předpokládám mají koupenou vstupenku na další koncert Bratrů Orfů, který proběhne 28. května v Paláci Akropolis. My jsme si teď hráli jejich novou skladbu, nově vydanou skladbu Co nejdál. No a tohle už je remixová podoba skladby All I Need od R.

0: Reklama Rádia 1.
1: Nastartujte léto s Nissanem a získejte 20 000 korun na palivo zdarma. Využijte zvýhodnění až 190 000 korun a vyberte si vůz i hned k odběru. Třeba originální crossover Qashqai, prémiové SUV X-Trail nebo stylový Juke. Uvažujete o koupi nového Nissanu? Právě teď je ten správný čas. Více na nissan.cz.
2: Sky Towers Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malešic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Sky Towers Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.
3: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
4: Prémiový týden přichází do Fokusu. Právě teď získáte slevu 30% na všechna dioptrická skla a 40% na skla multifokální. Sleva platí i na sklad do vlastní obruby. Využijte tuto výjimečnou příležitost a dopřejte si brýle, které vám zajistí pohodlí při čtení, práci i řízení. Fokus. Pro zdravý pohled na svět.
5: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
6: Čerstvé, chutné, farmářské, od pečiva po stejky, ve Vraňanech nakoupíte dobrot plné vozejky.
7: Nakupte si na celý týden maso, sýry, ovoce, zeleninu, čerstvý vraňanský chléb, pomazánky, vajíčka z našeho chovu nebo koláčky.
8: Chutné, zdravé a za skvělou cenu.
7: A navíc, za každý nákup v bistru teď získáte Vraňanku, kterou uplatníte při nákupu právě na naší prodejně.
9: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
10: Reklama na Radio 1.

Galerie Umění Karlovy Vary, výstava obrazů Romana Franty Outside Inside. Art Toto galerie v Uhelném mlyně Mezi námi v tichu. Galerie Středočeského kraje Melzer Kinsler Hilmar 1968 až 78. Národní galerie Praha Veletržní palác, Národní galerie Praha 230 let. V DOXu úhel pohledu 4 odolnost. Galerie hlavního města Prahy Knihovna, expanze přírůstky 2013 až 25. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, Trnkova zahrada 2, Rock Café Jiří 231, Climate Revolution, Muzeum Montanelli, Who, Why, Kaštan Cena Unijazzu, Marcel Bárta, Meotary a kresby z cest, Kunsthalle Praha, William Kentridge, The Battle Between Yes and No, Čítárna Unijazz, Svět jinýma očima, výstava obrazů umělců na spektru autismu, Moravská galerie v Brně, Rudolf Sikora, Za a proti, Muzeum Kampa Václav Sokol, Hojnost, Umělecko-průmyslové muzeum v Praze v 18 hodin, komentovaná prohlídka výstavy Váza, symbol kultury a života. Tak, pak tady máme galerii Josefa Sudka, tady najdete výstavu Mucha, Strety, Šimon, Prejsik, fotografie, grafiku. Galerie Benedikta Rejta v Lounech, Adriana Šimotová, rozhraní. Galerie Lázně Liberec, Jiří Černický, Západ země ze slunce. Chvalský zámek, Cesta kolem světa za 80 dní. The Chemistry Gallery, kolektivní výstava Svěcení jara a Karpuchina Gallery, Jena Park a Kurt Gebauer, After the Atlas. Galerie C12, Fashion Grain. Trafogalerie, Lucie Rosická, Laundromat, program Projemné zacházení. Pela Pele, Andrej Dubravský, The Rest. Meat Factory, Galerie Kostka, Borsos Ledins, Spectre in the Wedge. Galerie Panská 1 v Českých Budějovicích, Krištof Kintera, velkoformátové limitované printy. V Novoměstské radnici výstava Elegance, nová budova Národního muzea Czech Press Photo, studio Prám, Křehkost, co přetrvá, galerie etc. Art Petr Kalmus, prvý živý svatý. Pragovka galerie výstava Martina Nitry a Ivy Davidové, Killing the Flowers, One Delay Spring. Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem Miroslav Machotka, nekonkrétní obrazy konkrétního světa. Artium Bořislavka, výstava umělkyně Kateřiny Šťastné, intervaly přítomnosti. Osmička Humpolec, Present Perfect, otisky času v současné keramice. Pražský hrad, jízda na Pražského hradu, fragmenty paměti, svatovický poklad v zrcadle současného umění. Tak, galerie jsme prošli, teď tady mám program Rádia 1, který v 18 hodin vám nabídne Esteru, v 19 hodin CD nonstop, dneska to budou www, neutopíš se dvakrát v téže řece. Ve 20 hodin začne Velká sedma, ve 22 Unizone a ve 23 Electronic Tuesday.

Tak kulturní servis se během dopoledne ohlásí ještě jednou a taky vám prozradím, že během dopoledne budeme soutěžit s kulturním létem na Rádiu 1. No a už za malou chvilku Jane Ink a What If...

přátel. No, je to dost podobný, ale to není datel. Zní to jako datel. Že by to byl datel. A jo, je to datel. A ťuká si do rytmu Rádia 1.

Tak nám dohrála skladba The Stars od Xenoby společně s portugalskou zpěvačkou Meta, která přijede v rámci Iberian Waves do Prahy. Už tento čtvrtek vystoupí v Paláci Akropolis a o den dřív ještě v brněnské Flédě. No a tohle už je pozdrav ze severu, skladba Black Diamond a Jako Eino Kalevi.

0: Reklama Rádia 1.
1: Poznejte vrchol emocí v Hochkönigu. Louky voní bylinkami a na salaších ochutnáte místní speciality. Region nabízí stovky kilometrů turistických i cyklistických tras pro elektrokola. S letní kartou máte zdarma 6 lanovek i koupaliště. Dopřejte si královskou dovolenou v Hochkönigu. Léto v Salzbursku, proto žijeme.
2: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci 2 plus 1. Ke každým 2 kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Dekfoam MX600 nyní navíc dostanete 3. kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Dekfoam pro tepelné izolace zdarma. Více na Dek.cz.
4: Sky Towers Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malešic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Sky Towers Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.
5: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
6: Auto ESA, to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
5: Auto ESA, to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
7: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
8: Placebo, britská legenda, je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha, sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz. Placebo přiváží LiveNation, podporuje Radio 1.
9: Reklama na Radio 1.

Tak ani jsme se nenadáli, rok se s rokem sešel a je tady další speciál kulturního léta. První týden soutěžního speciál kulturní léto je tu a začínáme s festivalem Nefestík. Malým, ale osobitým, programově nabitým a kvalitou překypujícím festivalem zajímavých objevů i léty prověřených stálic alternativní hudby. Stylový záběr festivalu je široký, od world music přes reggae a nejrůznější menšinové odnože rocku až po rap a elektroniku. Součástí festivalu budou tradičně i slam poetry, divadelní představení anebo filmové projekce. Letos tam vystoupí například VVV, Neurobeat a Athena Chlebová, Doktor Kary něco něco a množství dalších kapel a DJů. Jinak se Nefestík koná o letním slunovratu, tedy od 19. do 21. června v městečku Nepomuk pod Zelenou horou v půvabném areálu staré zelenohorské pošty. Program a další informace najdete na nefestik.cz. No a teď k výhře. Tak v našem balíčku najdete dva lístky na Nefestík v Nepomuku, taky voucher v hodnotě 500 korun od Rock Spring, crossbody tašku od české značky Brasy, audioknihu od vydavatelství One Hot Book, poukaz na 350 korun od Kava.cz a ergonomickou bezdrátovou myš od Connected. Tak teď vám řeknu telefonní číslo a to je 210 323 919. Za chvilku uvolním linku a vy mi zavolejte odpověď na otázku, která se týká jednoho z vystupujících. Nefestík v Nepomuku oblaží vystoupení zkušené formace VVV Neurobeat, nebo taky VVV. Ti koncem loňského roku vydali na vinylu reedici svého třetího studiového alba a já se ptám, jaký je jeho název. Dám vám i tři možnosti, je to buď za A Neurobeat, nebo za B Atomová včela, nebo za C Tanec sekir.

0: Haló, haló, slyšíme se, tady je Rádio 1. Tak ještě jednou zkusím, Rádio 1, haló, haló, slyšíme se.
1: Ahoj, tady Vašek.
0: Ahoj, Vašku. Tak slyšel jsi otázku a víš odpověď?
1: Slyšel jsem otázku, no, tak třetí album bylo Tanec Sekyr.
0: No, já jsem se ptala koncem loňského roku na reedici třetího studiového alba, ale Tanec Sekyr to není.
1: Tak není.
0: Není.
1: Dobře.
0: Zklamu tě, měj se hezky. Ahoj, ahoj.
1: Taky, ahoj.

0: Tak zkouším dalšího volajícího. Halo, halo.
1: No, halo, halo. Ahoj, tady Radek. Já si myslím, že to je atomová včela.
0: Tak ty si to myslíš správně. Tak
1: já, no,
0: tak já ti blahopřeju k celému balíku a samozřejmě k lístku na festival. Můžeš si udělat výlet do Nepomuku.
1: Perfektní.
0: Tak jo, vydržme na lince a užij si to.
1: Díky.
0: Ahoj.
1: Děkuju, ahoj.

Tak po VVV si dáme ještě jednoho vystupujícího, nebo spíš jednu vystupující z Nefestíku, a to je Athena Chlebová, Jedno dvě pivečka nohy nahoře, tak se jmenuje tenhle track.

0: Reklama Rádia 1.
1: Chcete mít přehled o současném umění? Výstava Expanze přináší výběr toho nejzajímavějšího, co za posledních 13 let přibylo do sbírek Galerie hlavního města Prahy. Nastupující generace i časem prověřená jména. Císařovský, Dopitová, Jetelová, Kintera, Kolíbal, Mančuška, Nepraš, Pacovská, Pinkava, Skála, Sýkora, Válová a další. Expanze v Galerii hlavního města Prahy. ghmp.cz.
2: Stavebniny DEK přináší mega akci. Smrková palubka Klasik tloušťky 15 mm v kvalitě AB, metr čtvereční nyní za skvělých 245 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Klasik za super cenu. Více na DEK.cz.
3: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
4: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu NPERF. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafon.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
8: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
9: Codeline se loučí. U toho nesmíte chybět. 5. prosince v pražském Foru Karlín. Od pouličního hraní až po největší světové haly. Codeline. 5. prosince Praha Forum Karlín. Vstupenky na LiveNation.cz. Podporuje Radio 1.
10: Reklama na Radio 1.

Thank you.

moje jméno, tak to byla vzpomínka na sesterské duo sestry Steinovy, kterým to krásně spolu ladilo, a jedna ze sester Steinových bohužel nedávno zemřela, Lucie, tak alespoň na Rádu 1 si budeme připomínat jejich hudbu. No a připomínat si můžeme třeba taky Kyšlovsky, tady je skladba Vivě.

0: Jedna reklama.
1: Nemysli na Arthouse Hejtmánek.
2: Co zas blbneš, Bohumile?
1: Ale snažím se zapomenout na Arthouse Hejtmánek.
2: No, tak to já chci taky.
1: Nemysli na Arthouse Hejtmánek.
2: Funguje to?
1: Ne.
2: Tak tam půjdem za.
1: Jdeme. Arthouse Hejtmánek, výkup uměleckých děl, starožitností a designu. Přijímáme předměty do prodeje v aukcích, galerii či výkupu za hotové. Konzultace a odhad cen zdarma. Více na www.arthousehejtmánek.cz.
0: Jedna reklama.

0: Reklama Rádia 1.
1: Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Marek Šindelka Systémy něhy. Ada propadla naprosté panice, ale zastavit je nedokázala. V tom sklepě byla tahle mléčně zelená lampa. A ta lampa byla smrt.
2: Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět.
3: Mezi ploty! Víte ne?

0: Hasičská vzájemná pojišťovna. Za podpory Rádia 1.
1: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Jsem Anna Beata Háblová a zvu vás k objevování Prahy jinak. Přidejte své místo do projektu Praha poetická. Stačí označit bodem na mapě a popsat ho pár stručnými větami. Společně tím vytvoříme báseň o městě. Zapojte se i vy na stránkách prahapoetická.geoportalpraha.cz.
6: Reklama na Radio 1.

Tohle byla Bed for Lashes, Sunday Love a teď si pustíme Gorilla z kapelu, která přijede zase po dlouhé době zpátky do Čech. Můžete vidět 10. června na Rock for People. No, my se teď hrajeme skladbu z jejich poslední desky a skladba se jmenuje Manifesto.

0: Tak v podstatě teď dvě skladby za sebou byly ve spolupráci s Mexican Institute of Sound. Tahle skladba byla samozřejmě Davida Byrna, ale společně s ním právě Mexican Institute of Sound a taky Natalia Lafourcade. No a teď už je před námi kulturní servis.
1: Kulturní servis.
0: Tak, mám tady seznam koncertů a filmů a divadel. Začínáme s koncerty v Rockafé v 19.30. Dnes Nixies a Influx, Zax Pub v Plzni ve 20 hodin, V3SK, Klubovna Povaleč v 19.30, Trojkalp Trio a Band Anna, Meat Factory ve 20 hodin, Deerhoof a Beer Cloud, Paláci Akropolis ve 20.45, Music Digest, Past a Michal Kaščák jako hosté. Kaštan Scéna Unijazzu ve 20 hodin, Duben v Pešti do kruhu, Loď Tajemství v 19 hodin, koncert kapely Bárka a Saša Nekvíčková plus sbor Gambale. Jazz Doku v 21 hodin, Ida Nielsen a The Funkbots. Z filmu tady mám Edison Film Hub ve 20 hodin, Psanci, Kino pilotů ve 20.10, Spasitel a ve 20.30, Ďábel nosí Prádu 2, Kino 35 ve 20 hodin, Michael, Městská knihovna v Praze v 19 hodin, 2 prokurátoři, Kino Aero v 18, Tom Cruise, Double Feature a Bio Oko v 18 hodin, Dejáky, Brazílie, Peru, Ekvádor, Život v pralese a Na vrcholcích Ant. Divadlo v Celetné v 19.30, Jméno, Klubovna Kašpar v 19.30, Lepka z Konemáry, v Doxu od 19 hodin, Mizející muž, Švandovo divadlo v 19, Scénické rozhovory, Robert Jaškov, Divadlo D21 v 19.30, Zločin a trest, v Minoru v 18 hodin, Hon na jednorožce a Josephine Baker, Divadlo Bravo v 19 hodin, Losers, Sir Company, Armageddon, Jatka 78 v 18.30, Hemžení na druhou, Divadlo pod Palmovkou v 19, Projekt Manhattan, Divadlo X10 v 19.30, Jakulvy, aneb Sestup a Vzestup, Pana B. Divadlo v Řeznické v 19.30, Věčná milenka, Alma Malerová, Alfred ve dvoře v 18, Entomologius a ve 20 hodin Esej o světle. Divadlo v Dlouhé v 19, Don Juan a já a v Paláci Akropolis v 19.30, Tantehors, Rukojmí. Čítárna Unijazz v 18 hodin, předávání ceny Jiřího Ortena. No a už jsme se dostali k programu Rádia 1, kde můžete v 18 hodin poslouchat Estereo, v 19 CD nonstop. Dneska to bude album WWW, Neutopíš se dvakrát v téže řece. Ve 20 hodin Velká sedma, ve 22 Unizone a ve 23 Electronic Tuesday.

No a když jsme u té kultury, tak za malou chvilku ještě jedna pozvánka na čtvrteční Iberian Waves do paláce Akropolis, kde poprvé vystoupí výborná španělská kapela Filas de Cassandra. A samozřejmě mnoho dalších umělců ze Španělska, z Portugalska. K tomu vás čeká taky výborná palia, která se bude připravovat před klubem na Velkých pánvích. Prostě bude to zážitek pro ucho i další smysly.

0: Do tohoto dynamického závěru od Rozalie se s vámi loučí Petra Ludvíková. Mějte se moc hezky, užijte si následující dny, snad konečně letní, a zase za 14 dní ve stejnou dobu se na vás budu těšit.
1: Reklama Rádia 1. Stabilita.
2: Labirinta. Stabilita. Festival Art Safari ve studiu Bubec v Řeporích od 16. do 24. května. V sobotu workshopy, vernisáž, koncerty, v neděli workshop a divadlo pro děti. Slackline, Eliška Brtnická, Lukáš Herold, Bene Band, Lucia Piusi, divadlo Feigele. Přijeď vlakem!
3: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
4: Pak přijeďte do AutoESA.
3: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
4: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
3: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
4: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
5: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě, toulat se Evropou nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat, to musíte zažít.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
8: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů, za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
9: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
10: Carglass opraví, Carglass vymění.
11: Reklama na Radio 1.

Krásné úterní poledne ze studia Rádia 1 přehrá u Palury společně s norským duem Smerts. Skladbou It's Here z jejich čerstvého EP Easy. Takový dovětek jejich loňského alba. 15-minutová jednohubka. Smerts se představí na letošním ročníku festivalu Metronom Prague vedle těžkých vah typu Manic Street Preachers, Nick Cave, Flaming Lips, Razor Light a celé řady dalších. Se na tom line-upu také Slow Dive, nesmím opomenout, se na tom line-upu objevuje i, řekněme, mladší generace, novější umělci právě třeba v čele se Smerts nebo LO Minus, takže mi přijde ten letošní ročník obzvlášť našlápnutý. Proběhne v Praze, tuším, že 24. až 26. června, ještě si to ověřuji, ne, 19. až 21. v Letňanech na letišti. Předtím to byl ještě Gregory Ullman, ukázka z jeho alba Extra Stars, tenhle ten multi-instrumentalista v minulosti spolupracoval třeba s Perfume Genius nebo Hand Habits. Tohle je jeho solová tvorba, ukázka Imprint. No a teď už novinka, nový single od projektu Good Year, Back of a Car.

Na značce Psychic Hotline vyjde v půlce července letošního roku debutové album dvou poměrně známých umělců, minimálně z vysílání Rádia 1. Elado Negro, tedy Roberto Carlos Lenk, spojil síly s brazilskou hudebnicí Fabi Reina, která se říká Reina Tropical, společně jako Helado Tropical. Vydají desku s názvem Helado Tropical. Tady je první vlaštovka, single s názvem Tocando.

0: Reklama Rádia 1.
1: 27. května pokřtí kapela Úprák v Paláci Akropolis svou novou desku Soundtrack za doprovodu smyčcového kvarteta. Předkapela Surf Robbery, afterparty DJ Babylon a Bass Beast Sound System. 27. května Úprák v Akropoli.
2: Jaro je tady a s ním i sezóna výletů.
3: Tak rychle do Auto Esa pro ojetý vůz za skvělou cenu.
2: Využijte v Auto Esa akční slevy, odložené splátky i další výhody.
3: A co si ještě přibalit až 40 tisíc na ruku?
2: Hurá na cesty s autem a superfinancováním od Auto Esa. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
4: Toto je.
5: Dopravárt, vezeme vám pračku.
4: A co teď?
5: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
4: No tak to si rozumíme.
6: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Nastartujte léto s Nissanem a získejte 20 000 korun na palivo zdarma. Využijte zvýhodnění až 190 000 korun a vyberte si vůz ihned k odběru. Třeba originální crossover Qashqai, prémiové SUV X-Trail nebo stylový Juke. Uvažujete o koupi nového Nissanu? Právě teď je ten správný čas. Více na nissan.cz.
8: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Reklama na Radio 1.

americký producent Matthew Herbert a jeho slavné album Bodily Functions a ukázka You Saw It All vyšlo před 20 lety. Ještě předtím Steve Spacek, trio v čele s producentem a zpěvákem Stevenem Whitem a skladba Natural Sci-Fi z stejnomenného alba z roku 2018. Na Rádiu 1 nás čeká soutěž.

0: Soutěž Rádia 1.
1: Je to tak, soutěž, která se týká pražské breakbeatové kapely Úprak, která vydává své čtvrté album Soundtrack, které pokřtí velkým koncertem 27. května v pražské Akropoli. Koncert, kde stávající sedmičlennou sestavu doprovodí Pavel Bořkovec z kvartet a další hosté, završí sedmileté období tvůrčích experimentů a čisté radosti z návratu ke kořenům. Jako předkapela vystoupí Surf Robbery. Na malé scéně paláce Akropolis zahrají Bass Beast Sound System a DJ Babe Ellen. No a dvě vstupenky na tenhle ten křest, tedy 27. května v Akropoli, může získat ten, kdo se dovolá na telefon 210-323-919 se správnou odpovědí na následující soutěžní otázku. Zajímá mě, jak se jmenuje smyčcové kvarteto, které kapelu Úprak doprovází na významných koncertech, stejně jako tomu bude ve středu 27. května v paláci Akropolis na křtu nové desky Soundtrack. Volat můžete teď.

0: Haló, tady Raho, Rádio 1. Haló, slyšíme se?
1: Slyšíme se. Já bych řekl, že to je Pavel Božkovec, kvartet.
0: Říkáš to správně, ještě kdo se dovolal?
1: Ondřej.
0: Ondřej, tak gratuluju, dvě stupenky na křest. Soundtrack nové desky kapely Uprak v Akropoli jsou tvoje.
1: Dík.
0: Tak vydrž na lince a dovolíme se, jak si víru převezmeš.
1: Jo, děkuji.

Jeden klasický track z labelu Italians, Do It Better. Podání Farah, You Make Me Wanna Die ve 12 hodin 40 minut. Na Rádiu 1 tento týden odstartovalo kulturní léto. Každý týden tedy budete moci soutěžit o kulturní tašku, včetně dvou vstupů na vybraný zpravidla hudební festival. Tento týden můžete soutěžit mimo jiné tedy o dva vstupy na festival Nefestík, který proběhne 19. až 21. června v Nepomuku. No a mezi vystupujícími se vyskytne i Athéna Chlebová, tedy její skladba Nebude to nový, ale bude to dobrý.

poměrně věhlasný britský producent, který svým vizionářstvím prorazil už v 90. letech jménem Ibrahim Alpha Jr. se po nějaké době vrátil před pár dny s novým albem Infinite Black Inside. A tohle to byla ukázka Inwards Reverse. Ještě předtím Boy Harsher, dvojice se starší skladbou Untrue Underwater z EPčka Country Girl. No a teď novinka spolupráce dvou britských producentů, Davy Kehoa, který je spjatý se značkou Wawa Wino, a spolu s nimi Diego Herrera alias Susan Kraft založili projekt, který je, řekněme, oproti jejich tvorbě více elektronické, taková písničkovější záležitost, projekt Know You a eponymní deska z minulého pátku, ze které si pustíme ukázku Speaking Parts ve 12 hodin 49 minut na Rádiu 1.

0: Trh a festival v Praze.
1: PTK H1 6, Elboy, Danzhun, Michailov, Payne, General Levy nebo Debit, Rapida Bernas, LA.
0: Přes 100 vystavujících značek, soutěže, atrakce a hromada zábavy.
1: Už 6. a 7. června v Praze. Pragway420.com.
2: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
3: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
4: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.
6: Hudba, chutě i atmosféra Pyrenejského poloostrova v pražské Akropoli. Festival Iberian Waves představí na 5 stagech hudebníky ze Španělska a Portugalska. Fias de Cassandra,
7: Sara Fontan,
8: Nair Fakira,
6: Moves Go,
9: Amorante,
8: Mete
6: a Tarabella. Iberian Waves ve čtvrtek 21. května. Akci pořádá Palác Akropolis ve spolupráci s Instituty Cervantes a Camoish.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Reklama na Radio 1.

0: Gözen Attila je v Turecku narozená, ovšem v Berlíně působící hudebnice, působící pod pseudonymem Anadol, společně s francouzskou šansonérkou Marie Klok, ovšem v téhle skladbě ji zrovna neslyšíte. Čistě instrumentální věc z desky Manivel, která vyšla minulý pátek, skladba L'Histoire, véritable de Gözen et Marie. No a 2 minuty po 13. hodině už nastává čas na kulturní servis.
1: Kulturní servis.
0: Dnes máme úterý 19. května 2026. Svátek slaví Ivo, takže všechno nejlepší. A máme tady rubriku Galerie. A pak něco málo k programu Rádia 1. Galerie umění Karlovy Vary, pozvánka na výstavu obrazů Romana Franty Outside, Inside, Artoto galerie v Uhelném mlýně, Mezi námi v tichu, Galerie Středočeského kraje Milzer Kinsel Hilmar 1968 až 1978, Národní galerie Praha Veletržní palác NGP 230 let, DOX Úhel pohledu 4, Odolnost, Galerie hlavního města Prahy Knihovna Expanze, Přírůstky 2013 až 2025. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, Trnkova zahrada 2. Rock Café Jiří 231 a výstava Climate Revolution. Muzeum Montanelli Who, Why, Kaštan scéna Unijazzu, Marcel Barta, Meotary a kresby z cest, Kunsthalle Praha, William Kentridge, The Battle Between Yes and No, čítárna Unijazz, Svět jinýma očima, výstava obrazů umělců na spektru autismu, Moravská galerie v Brně, Rudolf Sikora, výstava Za a proti. Muzeum Kampa Václav Sokol, Hojnost, Umělecko-průmyslové muzeum v Praze v 18 hodin. Tam začíná komentovaná prohlídka výstavy Váza, symbol kultury a života. Galerie Josefa Sudka, Mucha, Strety, Šimon Prajsik, fotografie grafiků. Galerie Benedikta Rejta v Lounech, Adriana Šimotová, výstava Rozhraní. Galerie Lázně Liberec, Jiří Černický, Západ země ze slunce. Chvalský zámek, cesta kolem světa za 80 dní. The Chemistry Gallery a pozvánka na kolektivní výstavu Svěcení jara. Karpuchina Gallery, Jina Park a Kurt Gebauer. Společná výstava After the Atlas. Galerie C12, Fashion Grain. Trafo Gallery, Lucie Rosická, Laundromat, program pro jemné zacházení. Vila Pelé, Andrej Důbravský, The Rest. Meat Factory, Galerie Kostka, Borzos, Lerenz, Spectre in Wedge, in the Wedge. Galerie Panská 1 v Českých Budějovicích, Krištof Kintera, velkoformátové limitované printy. Novoměstská radnice Elegance, nová budova Národního muzea a pozvánka na Czech Press Photo. Studio Prám, křehkost, co přetrvá, galerie Etc. Art, Petr Kalmus, prvý živý svatý. Pragovka galerie, výstava Martina Nitry a Ivy Davidové, Killing the Flowers Won't Delay Spring. Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Miroslav Machotka, nekonkrétní obrazy konkrétního světa. Artium Bořislavka, výstava umělkyně Kateřiny Šťastné, Intervaly přítomnosti. Osmička Humpolec a pozvánka na Present Perfect, otisky času v současné keramice. No a konečně Pražský hrad, jízdárna Pražského hradu, fragmenty paměti, svatovícký poklad v zrcadle současného umění. Na Rádiu 1 dnes vás čeká od 15 hodin odpolední směna kolegy Josefa Sedloně. V 18 hodin pořad Estereo, v 19 CD Nonstop dnes z www. Neutopíš se dvakrát v téže řece. Ve 20 hodin premiéra československé hitparády Velká

track Locust, Long Distance Lover. No a následovat bude hudebník ze San Francisca s takovým DIY přístupem, tamní legenda Kelly Stoltz z nového alba, které vyšlo minulý týden. If You Don't Know Me By Now, je tady podsta slavným bubeníkům What's Moon Star.

Hudebník z Toronta, který se říká Mormore, se po 4 letech vrací s novým singlem Like Heaven se zpěvačkou Celeste. No a tohle už je australská, lehce psychedelická kapela Pond v čele s Jay Watsonem. Jehož solový projekt Gum také určitě doporučuji k poslechu mimo jeho domovskou kapelu. No a Pond vydali teď v pátek nové album Terrestrials, tady to je ukázka Through the Heater.

0: Jedna reklama.
1: Nemysli na Arthouse Hejtmánek.
2: Co zas blbneš, Bohumile?
1: Ale snažím se zapomenout na Arthouse Hejtmánek.
2: No, tak to já chci taky.
1: Nemysli na Arthouse Hejtmánek.
2: Funguje to?
1: Ne.
2: Tak tam půjdem za?
1: Jdeme. Arthouse Hejtmánek, výkup uměleckých děl, starožitností a designu. Přijímáme předměty do prodeje v aukcích, galerii či výkupu za hotové. Konzultace a odhad cen zdarma. Více na www.arthousehejtmánek.cz.
0: Jedna reklama.

hodně zajímavá kombinace novozelandského soulu a psychedelie v podání trojice Sanguin z čerstvého EPčka Paraíso. Skladba, jejíž název asi nezvládnu přečíst, takže ho najdete na průběžně aktualizovaném tracklistu dnešního vysílání. Ještě předtím to byl britský producent R-Boy, taktéž dubnová záležitost album Tracks from the Bottom of a Well a úvodní skladba Slow Version. A tohle je japonská hudebnice Takako Minekawa, starší záležitost z roku 2006, desky Rumic Cube, skladba Never More.

0: jedno.
1: Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Marek Šindelka Systémy něhy. Stesk. Visel kdesi v adině srdce jako hlad v tom akváriu. Beztvarý, nehmotný a neohraničený. A marně na co si čekal.
2: Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět.
3: To se nedá popsat, to musíte zažít. Festival Tanec Praha přiváží zahraniční hvězdy z 12 zemí nejen Evropy, ale i Afriky, Asie či Latinské Ameriky. Čeští umělci chystají 5 koprodukčních projektů. Hlavní scénou je Ponec, ale také Jatka 78, hudební divadlo Karlín i další prostory v Praze a na 20 místech po České republice. Od 1. do 23. června. Program a vstupenky na www.tanecpraha.cz.
4: Super, tak ještě hypotéku na benzín, jo?
5: Nemusíš, v Auto Esa to zaplatíme za tebe.
4: Fakt?
5: Jo, rozdíl za dražší benzín ti vrátíme.
4: Tak jedeme.
5: Auto Esa, ceny paliva u nás řešit nemusíte.
4: Kdo na to jde
5: od Esa, koupí auto od Esa.
6: Zastavte se, nadechněte se a vraťte se k sobě. Letní škola živé pedagogiky vás zve na divadelní, herecké a výtvarné dílny v prostředí lesních lázní z Vánovice. Žádná teorie, jen zkušenost, sdílení a živá práce. Pro lektory, umělce i všechny, kdo chtějí oživit svou tvorbu i autentickou komunikaci. 19. až 24. července. Přihlášky na živapedagogika.eu.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
10: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
11: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Senkor tyčový vysavač 4 v jednom jen za 5599 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6999 korun. Když něco, tak Allegro.
12: Reklama na Radio 1.

britský hudebník, skladatel Nick Hakim s chilsko-perskými kořeny. Má na kontě tuším 2 studiová alba plus několik EPček, jinak také je to spolupracovník mimo jiné třeba Lilo Yachty nebo Pink Saifu K, Bad Bad Not Good, Eriky Badu nebo Adrian Lenker. Tohle je jeho čerstvý single Real Here Now ve 13 hodin 43 minut. No a následovat bude švédská parta Little Dragon. Trošku to rozpohybujeme s skladbou Looking Glass z jejich desky Machine Dreams z roku 2009.

Hitparáda Rádia 1. Představujeme si novinky v Hitparádě Rádia 1 pro tento týden. Spolupráce belfastského tria Kneecap a Kate Tempest vyústila ve skladbu Irish Goodbye. Novinka první. O vychutnávání si přítomného okamžiku je skladba od Lucy Dacus. Jmenuje se Planting Tomatoes.

DJ a zakladatel kolektivu a labelu Toys Berlin, to je ASA 808. Ve spolupráci s producentem Throwing Snow si představujeme skladbu Samsara Spirals.

0: Tři šťastní vylosovaní hlasující obdrží lístky na koncert Davida Byrna, který vystoupí 17. června v O2 Univerzu.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

Lo-fi 80ky v podání dvojice z LA. Paycheck, druhý single Temporary Love z chystané debutové desky. Kde mezi Chromatics, Tops nebo Man I Trust.

0: Rádia 1.
1: Zveme vás na Vyšivanka Day do Holešovické tržnice. Celodenní festival, inspirovaný mezinárodně slaveným ukrajinským svátkem, proběhne už ve čtvrtek 21. května. Skvělé jídlo, živá hudba, folklor a barevné vyšivanky. Těšíme se na vás na oslavě přátelství, gastronomie a ukrajinské kultury. Více na www.holešovickatržnice.cz.
2: Červená nebo modrá? Kůže nebo látka? Pětidveřové nebo bez střechy? Ať si dnes vyberete jakkoliv, s Mini nemusíte dělat kompromisy. Právě teď ušetříte při koupi nového Mini až 60 000 korun. Objevte širokou nabídku vozů skladem na mini.cz.
3: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
4: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci. Při zapůjčení akukladiv Hilti Nuron vám nyní půjčíme 2 baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Dek platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte akukladiva Hilti Nuron se 2 bateriemi zdarma. Více na Dek.cz.
7: Code Line se loučí. U toho nesmíte chybět. 5. prosince v pražském Foru Karlín. Od pouličního hraní až po největší světové haly. Code Line. 5. prosince Praha Forum Karlín. Vstupenky na LiveNation.cz. Podporuje Radio 1.
8: Reklama na Radio 1.

Francouzský producent s litevskými kořeny Valentin Brunel alias Kungs a skladba Lullaby, která je k nalezení na jeho albu Club Azur z roku 2022. No a teď jsem sáhl po kolekci remixů od Depeche Mode, remixes 281 to 11, na které se remixersky podíleli třeba Jacques Leconte, Roy Xop, M83, Bushwaka, Uncle, anebo také Eric Pritz, švédský producent, si takhle poradil se skladbou Never Let Me Down Again.

it's easy. It's easy. It's easy.

Tolik Glitche v podání Junga, It's Easy, no a teď už britská solová zpěvačka Georgia Smith, která trošku kalkulovaně vydala takový single, který evidentně míří na taneční parkety, ideálně v letních měsících, hodně inspirovaný UK Garage, skladba What's Done is Done.

když už jdeš o UK Garage, tak tady to je novinka v podání dvojice Fold and Curve, skladba Caramel, kterou už střídá toronský producent Lookman. Na konci dubna vyšlo album SD3, skvělá záležitost, za které vybírám ukázku Pink Babe Lighter.

0: Reklama Rádia 1.
1: Chcete mít přehled o současném umění? Výstava Expanze přináší výběr toho nejzajímavějšího, co za posledních 13 let přibylo do sbírek Galerie hlavního města Prahy. Nastupující generace i časem prověřená jména. Císařovský, Dopitová, Jetelová, Kintera, Kolíbal, Mančuška, Nepraš, Pacovská, Pinkava, Skála, Sýkora, Válová a další. Expanze v Galerii hlavního města Prahy. ghmp.cz.
2: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v Galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
3: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
4: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
5: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
6: Prémiový týden přichází do Fokusu. Právě teď získáte slevu 30% na všechna dioptrická skla a 40% na skla multifokální. Sleva platí i na skla do vlastní obruby. Využijte tuto výjimečnou příležitost a dopřejte si brýle, které vám zajistí pohodlí při čtení, práci i řízení. Fokus. Pro zdravý pohled na svět.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na Carglass.cz.
9: Carglass opraví, Carglass vymění.
10: Reklama na Radio 1.

A tohle to už je návrat po téměř 10 letech v podání švédského producenta, někde mezi ambientem, technem, minimalem, Axel Wilner alias The Field, který prosul svým debutem From Here We Go Sublime, se tady vrátil s novinkou Now You Exist. Jeho modus operandi se trošku po těch letech přece jenom změnilo, nicméně rukopis je stále seznatelný. Tady to je ukázka Another Day.

Kulturní léto Rádia 1. Kulturní léto je tu a začínáme Nefestíkem. Malým, ale osobitým, programově nabitým a kvalitou překypujícím festivalem zajímavých objevů i léty prověřených stálic alternativní hudby. Stylový záběr festivalu je široký. Od world music přes reggae a nejrůznější menšinové odnože, rocku až po rap či elektroniku. Součástí festivalu budou tradičně i slam poetry, divadelní představení nebo filmové projekce. Letos vystoupí například WWW Neurobeat, Wolves of Saturn, Athéna Chlebová, Invasive Species, Dr. Curry, Xtensia, Snail, Nixies a množství dalších kapel a DJů. Nefestík se koná o letním slunovratu, tedy od 19. do 21. června v městečku Nepomuk pod Zelenou horou v půvabném areálu staré zelenohorské pošty. Program a další informace na nefestík.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Nefestík najdete voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Ergonomickou bezdrátovou myš Connected. Ideální prevence bolesti zápěstí. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Crossbody taška od české značky Brasy. Stylovka na léto, kdy chceš jen vyrazit a neřešit. Batohy, co s vámi zestárnou. Brasy.cz. Audioknihu Ivan Fíla, Tisíc očí. Vydavatelství OneHotBook. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

0: Za projektem Rare DM stojí norská hudebnice Erin Hawk. Tohleto je čerstvý single Mean Girls, chystané desky.
1: Zvuk.
0: Attention.
1: Jede.
2: Kamera.
1: Jako jede.
2: 90,9 poprvé.
3: Rádio 1.
0: No a máme 14 hodin 41 minut. Já už se s vámi pomalu rozloučím. Kromě téhleté archivní osmdesátkové záležitosti od L2, skoro Gletscher, ještě stihneme třeba novinku od Earth Eater z alba, které vyjde v půlce července. Heavenly Body vyšel první single Paradise Rains, teda to album má delší název Heavenly Body. If I'm the bottle, you're the message. No a pak si určitě počkejte na skvělou záležitost podání producenta Italtech Mind Abandon. Trefný název desky z minulého týdne, ze kterého si dáme ukázku Memory Leak. Tímto už se tedy loučí Rau Palory, díky moc za poslech. Seznam odehraných skladeb bude za chvilku zveřejněný na webu Rádia 1 pod mým jménem. No a uživejte zbytek úterka ideálně ve společnosti Rádia 1. Já se budu těšit příští týden, zase ve stejném čase, úterý po 12. Do té doby naslyšenou.

0: Rybí vývar získáme jedině z rybí hlav, jo, a z nějakého kousku nebo odřezku jiné ryby.
1: Ale pozor, milí pane, nejlepší vývar získáme jedině na rádiu jedna.
0: Tam není to nic proti žádným bontonu. Zrovna tak tam můžeme...

0: Reklama Rádia 1.
1: Kým jsi, když se nikdo nedívá? Cizinec. Novocirkusové představení Losers Cirk Company. Vizuální, syrové a hříšně smyslné. Tobogán emocí a akrobatické triky, které tě nenechají vydechnout. Cizinec. Pouze v pražském divadle Bravo. Vstupenky v síti Go Out a na divadlobravo.cz.
2: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
4: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
5: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nejprodávanější karisíť KH20 do základové desky nyní za skvělých 436 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 29. května. Tak si přijďte pro karisíť za super cenu. Více na DEK.cz.
6: Sky Towers Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malešic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Sky Towers Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.
7: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
8: Reklama na Radio 1.

0: slyšku. Nemohu vyloštit tuhle šifru. Zapomněl jsem hlavní číselný kód.
1: Ale pane Bonde, hlavní číselný kód je přeci 91,9.
0: He?

0: Josko, kde naladíme Rádio 1 teď nově?
1: Jak víte, už máme frekvence v Plzni 97,5, také už nově v Liberci 98,7 FM a České Budějovice 100,2 FM. No a samozřejmě 99, to je známá už pražská také frekvence Rádia 1.

0: floaty, vstupenky jen do vyprodání zásob. Generální partner Innogy, hlavní partner Beatrice, hrdý partner Penny. Za podpory Rádia 1.
1: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky. Odložená, splatnost, faktur. Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
2: Má smysl hromadit věci? Majetky? Z výletů magnetky? Možná. Ale zážitky, ty vám nikdo nevezme. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Vznést se do oblak? Nebo si labužnicky pochutnat? Ať už chcete zažít cestování, gurmánství nebo adrenalin, běžte na Slevomat. To musíte zažít.
3: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
4: Jsem Anna Beata Háblová a zvu vás k objevování Prahy jinak. Přidejte své místo do projektu Praha poetická. Stačí označit bodem na mapě a popsat ho pár stručnými větami. Společně tím vytvoříme báseň o městě. Zapojte se i vy na stránkách prahapoetická.geoportalpraha.cz.
5: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Reklama na Radio 1.

0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Kulturní léto je tu a začínáme Nefestíkem. Malým, ale osobitým, programově nabitým a kvalitou překypujícím festivalem zajímavých objevů i léty prověřených stálic alternativní hudby. Stylový záběr festivalu je široký. Od world music přes reggae a nejrůznější menšinové odnože, rocku až po rap či elektroniku. Součástí festivalu budou tradičně i slam poetry, divadelní představení nebo filmové projekce. Letos vystoupí například WWW Neurobeat, Wolves of Saturn, Athéna Chlebová, Invasive Species, Dr. Curry, Xtensia, Snail, Nixies a množství dalších kapel a DJů. Nefestík se koná o letním slunovratu, tedy od 19. do 21. června v městečku Nepomuk pod Zelenou horou v půvabném areálu staré zelenohorské pošty. Program a další informace na nefestík.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Nefestík najdete voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Ergonomickou bezdrátovou myš Connected. Ideální prevence bolesti zápěstí. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Crossbody taška od české značky Brasy. Stylovka na léto, kdy chceš jen vyrazit a neřešit. Batohy, co s vámi zestárnou. Brasy.cz. Audioknihu Ivan Fíla, Tisíc očí. Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz.
0: Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

You gave me my strength.

0: Jedna reklama.
1: Nemysli na Arthouse Zejtmánek, nemysli na Arthouse Zejtmánek, nemysli na Arthouse Zejtmánek.
2: Co zas blbneš, Bohumile?
1: Ale snažím se zapomenout na Arthouse Zejtmánek.
2: No, tak to já chci taky.
1: Nemysli na Arthouse Zejtmánek,
2: nemysli na Arthouse Zejtmánek, nemysli na Arthouse Zejtmánek. Funguje to?
1: Ne.
2: Tak tam půjdem za.
1: Jdeme. Arthouse Zejtmánek, výkup uměleckých děl, starožitností a designu. Přijímáme předměty do prodeje v aukcích, galerii či výkupu za hotové. Konzultace a odhad cen zdarma. Více na www.arthousezejtmánek.cz.
0: Jedna reklama.

0: Reklama Rádia 1.
1: Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Marek Šindelka Systémy něhy. Hodinky měly prasklé sklíčko a zastavily se na 1:09. Ty hodinky pak Adin otec dostal spolu s ostatní pozůstalostí. Nosil je na levé ruce a nikdy je nedal opravit.
2: Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět.
3: Hudba, chutě i atmosféra Pyrenejského poloostrova v pražské Akropoli. Festival Iberian Waves představí na 5 stagech hudebníky ze Španělska a Portugalska. Fias de Cassandra,
4: Clara Fontan,
5: Nahir Fakira,
3: Musgo,
6: Amorante,
5: Mete
3: a Tarabella. Iberian Waves ve čtvrtek 21. května. Akci pořádá Palác Akropolis ve spolupráci s Instituty Cervantes a Camoish.
7: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
8: Nastartujte léto s Nissanem a získejte 20 000 korun na palivo zdarma. Využijte zvýhodnění až 190 000 korun a vyberte si vůz i hned k odběru. Třeba originální crossover Qashqai, prémiové SUV X-Trail nebo stylový Juke. Uvažujete o koupi nového Nissanu? Právě teď je ten správný čas. Více na nissan.cz.
9: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
10: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: A až dorazíš domů, tak zajedeme pro ty sazeničky jahod, rajčat, paprik a také bylinky.
12: No jasně, super.
11: Od kdy se těšíš do zahradnictví?
12: Od té doby, co jezdíme do Vraňan. Do Vraňan se těší všichni.
11: Dámy na rozkvetlé zahradnictví plné sazenic a vreb s avokádem, maču mango nebo jahoda.
12: Pánové na burger s trhaným masem.
13: A děti na 11 druhů zmrzlin, teda hlavně na tu legendární z vraňanských jahod.
12: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
14: Reklama na Radio 1.
15: Krásné odpoledne máme a přeje po Rajovi Josef Sedloň. Posloucháte Rady na, tohle už je nová deska také do Haunted Youth, tohle belgického hudebníka, a který navazuje možná na tvorbu The Cure, možná právě tím názvem své desky Boys Cry 2. A tohle už je příjemná věc Hurt. Předtím také před reklamou Deary, či je také projekt Shelter, respektive Synchro třeba právě s Tomem Jeremym. Teď už ale The Haunted Youth a skladba Hurt. Máme 15 hodin 58 minut.

Tolik The Haunted Youth a skladba Hurt z téhleté jeho nové desky, která vyšla před týdnem pod názvem Boys Cry 2. Každopádně tohle už je ukázka z nového EP, které vyšlo dvojici Joseph Shabelson a Volker Grovich, jejich novinka Bopping Alone. Parádní kousek, právě který najdete teďka právě na jejich novém čtyřskabovém počinu pro jejich značku IDFX. Tady je už titulní nahrávka Bopping Alone a Shabelson Grovich.

0: CD Nonstop.
1: Pražská elektronická skupina VVV původně vznikla v 90. letech okolo frontmana Ondřeje Handíry jako rapový projekt. Jejich čtvrté album Neutopí se dvakrát v téže řece z roku 2018 ze značky Big Boss uslyšíte v souvislosti s jejich červnovým vystoupením na festivalu Nefestík v Nepomuku. A to dnes, po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.
2: Nikdo o mě neví, tolik co ty na mě víš, co ty na mě víš. Doufám, že se za mě přemluvíš, doufám, že se za mě přemluvíš. Měl bych ti napsat dopis, sáhnout po peru a po papíru. Měl bych ti napsat dopis, a když nic jiného, tak ve vesmíru.
0: CD Nonstop.

Vydařená domácí tentokrát záležitost od dvojce Mana Dark and Rido, za níž najdeme také hudebnici a také hlavně herečku Danu Markovou společně s naším producentem na poli drum and bassu Rido. Jejich společné EP vydali teďka na značce Artform pod názvem Tail, teďka to bylo minulý měsíc. No a my se podíváme na Slovensko, tak... Rido se vrhnul i na rovný věc, jak jste slyšeli, nebo lehce zlomený, ale ne drum and bass klasický. No a zase Blame Your Jeans si střihnul tuhletu drum and bassovku, který dříve dělal spíše rovnější věci. Má název Desire Path, to už je slovenský producent Blame Your Jeans. Máme 16 hodin, 12 minut, playlist kompletní také na stránce Rádia 1. No a za chviličku i kulturní servis.

0: Kulturní servis.
1: Tak máme tady 16 hodin 16 minut a je tady nejvyšší čas také pro pravidelný kulturní servis na Rádiu 1 pro dnešní den 19. května, úterý. Mám tady nabídku koncertů, filmů, divadel a samozřejmě programu Rádia 1. No a jedeme rovnou na koncerty. Každopádně první nabídka je do Rock Café na kapelu Nixis and Influx. Začíná se už v 19 hodin. Pak už tady také můžete zajít třeba do Zachspa v Plzni. Od 20 hodin tam hraje V3ska, což je taky projekt, který už dlouho jsem neslyšel naživo. Škoda, že hrajou v Plzni. Klubovna Povaleč v 19.30 dneska Three Kalp Trio a Band Anna. Pak už tady máme také v Meat Factory od 20 hodin kamenickou kapelu Deerhoof. Jako předskokan vystoupí domácí Bear Cloud. V Palace Akropolis v 20.45 dneska The Music Digest hraje kapela Past a Michal Kaščák. V Kaštanu na scéně Unijazzu o 20 hodin můžete přijít na kapelu Duben v Pešti a do Kruhu. No a klub Tajemství v 19 hodin nabízí koncert kapely Bárka a Saša Nikličková a Zborg Gambále. No a poslední nabídka do Jazz Doku od 21 hodin. Zde vystoupí i Danielson a The Funk Bots. Tolik koncerty z filmových představení nabízíme Edison Film Hub dneska od 20 hodin Psanci. Kino pilotů pak promítá ve 20.10 Spasitel a ve 20.30 Ďábel nosí Pradu 2. Kino 35 vás zve od 20 hodin na film Michael. Městská knihovna v Praze pak v 19 hodin má promítá dva prokurátoři, tak. Kino Aero pak v 18 hodin vás zve na Tom Cruise Double Feature. No a Bioko dneska v 18 hodin můžete zajít na Diáky. Dnes Brazílie, Peru, Ekvádor a Život v pralese na vrcholcích Ant po titulu. Tolik filmy z divadelní představení zde nabídnu už od 7:30. Dneska v divadle v Celetné představení Jméno. Lepka z Conan Mary se hraje dneska v klubovně Kašpar v 19.30. Do Doxu můžete přijít od 19 hodin na hru Mizející muž. Švandovo divadlo pak v 19 hodin nabízí scénické rozhovory. Dnes Robert Jaškov. No a divadlo D21, tam se hraje o 19.30 Zločin a trest. Do divadla Minor už v 18 hodin vás pozvu na dětské představení Hon na jednorožce a Josephine Baker. No a divadlo Bravo v 19 hodin má na programu Losers Sir Company a jejich Armageddon. Jatka a 78 pak v 18.30 hrají Hemžení na druhou. No a do divadla Pod Palmovkou můžete zajít od 19 hodin na představení Projekt Manhattan. Divadlo X10 vás zve v 19.30 na Jaro lvy, jako lvy, aneb Sestup a vzestup Pana B. No a divadlo v Řeznické v 19.30 dneska Věčná milenka Alma Málerová. Alfred ve dvoře už v 18 hodin hraje Etomologius a ve 20 už hodin pak Esej o světle. No a poslední, no předposlední nabídka do divadla v Dlouhé, dnes 19 hodin se tam hraje Don Juan a já a v Paláci Akropolis pak už v 19.30 představení Thunder Horse s názvem Rukojmí. Tolik kulturní servis, ještě tady mám nabídku do čítárny Unijazzu. Dneska v 18 hodin předávání ceny Jiřího Ortena. Tolik kulturní, ale servis, který najdete samozřejmě na stránce Rádia 1. Pokud jste si nevybrali, můžete samozřejmě zůstat v jedním poslechu Rádia 1. Jestliže v 18 hodin, pak tady máme vinylový speciál Estereo, dnes s Ultrafínem. 19 hodin pak už je CD nonstop, nabídnu vám dnes v rámci vlastně týdne s festivalem Nefestík kapelu www, jejich desku Neutopíš se dvakrát v téže řece z roku 2018. O 20 hodin pak už ale premiéra Velké sedmi, této československé hitparády Rádia 1. No o 20 hodin pak také hodinka pořadu Unizone a o 23 hodin Electronic Tuesday s Janem Krumlem. Tolik výhled na Rádio 1 a to až do dnešní půlnoci, každopádně do té 18. hodiny vám přeje příjemný poslech Josef Sedloň. Teď už jdeme opět za muzikou.

Příjemný počin Beach Vacation, tenhle ten projekt, který vznikl už, no, je to téměř 1,5 dekády zpět v Seattlu, chystá nový už také asi album, každopádně Time Alone, tenhle ta novinka singlová ještě z minulého měsíce a my si v neděli dáme už jejich další nový singlík. Každopádně tuhletu neděli jsme si představili také zcela nový single projektu z Texasu Howdy, který se navrátil touhletou věcí Try Try Try na kanadské značce Arts and Crafts.

0: Reklama Rádia 1.
1: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: Sky Towers Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malešic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Sky Towers Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.
4: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha, sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz. Placebo přiváží LiveNation, podporuje Rádio 1.
6: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Reklama na Radio 1.

Ukázka z nové desky producenta The Micronaut, tohle německého talentu, kterýho tady už hrajeme více než dekádu. Ostatně poprvé jste viděl také na spektakuláře, myslím, že v roce 2017, kdy předskakoval Nathan Fakeové. Musím říct, že tenkrát Nathan Fake zrovna nebyl úplně ve své formě. Teď už ale Wayward, ten projekt z Británie, té dvojice, který chystám také brzy profilový pořad intro. Stále čekám na tu druhou desku, ale asi se ji nedočkám, tak možná si uděláme profil dříve. Jejich nový single I Turn Blue vyšel na sklonku ještě minulého měsíce na značce Silverware, opět příjemná věc. Jak máme 16 hodin 33 minut a kompletní playlist také najdete na stránce Rádia 1.

Tak tolik projekt Ecosystem na značce Dusky 17 Step labelu, novinka Solar, teďka z toho minulé, že přeminulé týdne, každopádně parádní věc, kterou, za kterou najdeme právě dvojici, která si jinak říká Mac and Pastrmac. Každopádně teď už další novinka, taková značka Anjuna Deep, příjemná věc Marsh. Centa, s názvem Beside. No a my se za chvilku pustíme také našeho domácího producenta Chuck Drtinu, který myslím, že s tím novým singlem právě může budovat právě na tomhletom londýnském kultovním prestižním vydavatelství. Uslyšíte ho ostatně za chviličku. Marsh, teď už novinka Beside. 16 hodin 42 minut.

Tak tolik novinka z dílny našeho domácího producenta z Prahy Čak Drtina, který už dlouhá léta ukazuje svůj talent na poli Organic Houseu a vůbec Deep Houseu. Ostatně o jeho kvalitách jste se mohli přesvědčit právě teď v jeho novince Meadow. 16 hodin 50 minut a my se vydáme teďka už za také novou deskou od německého producenta Parafor Kuva, deskou Nakar nebo Nacar, kterou si vydal teďka v pátek a se kterou přijede na živo také v říjnu, 8. října také do Paláce Akropolis. Tady už je ukázka Huda, spolupráce také s italskou dvojicí Paladien, kterou bych rád moc také viděl v Praze a německým producentem Aukai.

0: Kdo pomůže mi sedna?
1: Radio 1!

Britský producent Vegin a jeho novinka There's Something Here For Us Both. Po jeho loňské desce Headache zřejmě se zase vrhnul na tohleto svoje druhé alter ego. A my se můžeme těšit na jeho další věci, právě na jeho značce Please Make It Ruins. No ale teď už Moses Ufi Trio, které jste viděli loni na podzim v Praze na Prague Sounds. A teď jste i nové EP Chasing Light, které samozřejmě předchází několik singlových věcí. Tohle jedna z nich, právě tahle titulní nahrávka Chasing Light, už zní teď před tou 17. hodinou. Moses Ufi Trio, vy posloucháte Rádio 1, příjemný poslech až do 18. hodiny vám přeje Josef Sedloň.

0: Reklama Rádia 1.
1: Chcete mít přehled o současném umění? Výstava Expanze přináší výběr toho nejzajímavějšího, co za posledních 13 let přibylo do sbírek Galerie hlavního města Prahy. Nastupující generace i časem prověřená jména. Císařovský, Dopitová, Jetelová, Kintera, Kolíbal, Mančuška, Nepraš, Pacovská, Pinkava, Skála, Sýkora, Válová a další. Expanze v Galerii hlavního města Prahy. ghmp.cz.
2: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu nPerf. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafon.
3: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
4: Podívejte se lásce do očí. U nás ve Focus Optik nezáleží na tom, koho milujete. My totiž dobře víme, že láska má skutečně mnoho podob. Přijďte se o tom společně přesvědčit do jedné z našich optik. Při nákupu dvou kompletních dioptrických brýlí získáte druhý pár zcela zdarma. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
5: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
6: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
8: Carglass opraví, Carglass vymění.
9: Reklama na Radio 1.

Legendární britský producent, DJ, šéf labelu Free Range Records a také Delusion of Grandeur, Jamie Odell aka Jimster na svém tomhletom novém EP, a to byla ukázka Out and About, tak právě na jeho značce Free Range. No a tam se právě teď ještě v pátek objevilo i nové album, aby to nebylo málo,

Nové album kapely Submotion Orchestra se docela, myslím, že vyvedlo, i když Ruby Wood tam nespívá, musím říct, zase tolik, jak bych očekával. Každopádně opět velmi příjemný album, které jste slyšeli pod názvem Unraveling, a vyšlo a vydali se ho sami pod názvem Past Me By. No ale teď už tohleto hodně zajímavé, takové jazz fusion projekt s názvem Matt Kita, který propojuje elektroniku a jazz, podle jeho novinka Sugar Ray z chystaného EPčka The Wave Nature of People, které by se mělo objevit snad koncem tohoto měsíce. Klávesista producent Kong Min Fan alias Maketika.

0: Prague 420, konopný veletrh a festival v Praze.
1: PTK, H16, Elboy, Danzhun, Michailov Payne, General Levy nebo Debit, Rapida Bernas LA.
0: Přes 100 vystavujících značek, soutěže, atrakce a hromada zábavy.
1: Už 6. a 7. června v Praze. Prague420.com.
2: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
3: Poznejte vrchol emocí v Hochkönigu. Louky voní bylinkami a na salaších ochutnáte místní speciality. Region nabízí stovky kilometrů turistických i cyklistických tras pro elektrokola. S letní kartou máte zdarma 6 lanovek i koupaliště. Dopřejte si královskou dovolenou v Hochkönigu. Léto v Salzbursku, proto žijeme.
4: Sky Towers Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malešic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Sky Towers Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
8: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Reklama na Radio 1.

tolik ta elektronická producentka z Británie, konkrétně z Londýna, Cloyd si říká. Je to vlastně spojení jeho jména Kate Lloyd. A musím říct, šikovná producentka, která se nehodně nechala inspirovat, jak sama přiznává, Fortetem. Šáhla po ní také už také londýnská značka Anjuna Deep a tohle byla její novinka Everything For You, featuring zpěvačka Tongue Tied. Máme 17 hodin 28 minut, vy jste stále naladěni na Rádio 1. Nás můžete naladit samozřejmě nejenom na našich čtyřech frekvencích Praze, Plzni, Liberci a Českých Budějovicích, ale samozřejmě i také na internetu. Jednoduše www.radio1.cz a nahoře butonek Play. Teď už ale se podíváme na jedny z headlinerů festivalu Popmese, tohle brněnského, podle mě velmi kvalitního festivalu, který to rozjel před 5-6 lety a rozhodně patří k těm na naší hudební alternativní scéně. To už je britská dvojice, bratrská Over Mono, která ohlásila také nové album Pure Devotion, které zřejmě přiveze také v srpnu do Brna na Popmese. Tohle je novinka Lock Up.

Jacques Green, ten hudebník, producent z Montrealu, vlastně jménem Philip Dion. Jeho parádní novinka a spolupráce s Umru, What You Say, vyšlo na značce Lucky Me teďka v pátek. Stejně jako tenhle ten single teďka od londýnského producenta Oscar Farrell, kterého už sleduju pár let a dělá moc pěkné také klubovky. Upsala už značka také Dirty Hit, její sublabel DH2, a tohle je zcela nový single Birds Flying.

0: Jedna reklama.
1: Nemysli na Arthouse Jitmánek, nemysli na Arthouse Jitmánek, nemysli na Arthouse Jitmánek.
2: Co zas blbneš, Bohumile?
1: Ale snažím se zapomenout na Arthouse Jitmánek.
2: No, tak to já chci taky.
1: Nemysli na Arthouse Jitmánek,
2: nemysli na Arthouse Jitmánek, nemysli na Arthouse Jitmánek. Funguje to?
1: Ne.
2: Tak tam půjdem za.
1: Jdeme. Arthouse Jitmánek, výkup uměleckých děl, starožitností a designu. Přijímáme předměty do prodeje v aukcích, galerii či výkupu za hotové. Konzultace a odhad cen zdarma. Více na www.arthousejtmanek.cz.
0: Jedna reklama.

Estonská trojice Night Tapes v čele s zpěvačkou Iris Vesik. Ostatně naživo jste mohli vidět právě před rokem třeba na festivalu Popmese. Tohle byla ukázka Storm a v novém zcela remixu od britského producenta z Londýna Jesper Tigner. Každopádně tohle už je také duo z Norska. Katrina Stoltenberg a Henriette Motzfeldt, jak si říkají společně Šmerc, no Smerc. Novinka It's Here z jejich zcela také nového teďka EP.

Tak tolik francouzský projekt Acousmy, za kterým najdeme hudebníka z Francie, právě žijícího, ale už v Londýně, Pascala Pinon. Chystá nové album, jak to vypadá, tohle byla další singlovka Anima, tentokrát spolupráce také s bubeníkem a členem Brand Brow Freak Danielem Brantem, který ostatně doprovodil také na jeho živém vystoupení zde v Praze na festivalu Spektakuláre teďka před pár měsíci. Tohle už ale Laura Mish, která chystá nové album Lithic pro značku One Independent a její nový už čtvrtý single, parádní krásná věc Soften.

Puma Blue, alias tohohle producenta, hlavně hudebníka, zpěváka z původně z Londýna, Jacob Allena, který už pobývá v Atlantě, ale vy jste ho právě mohli vidět na exkluzivním koncertě v rámci Music Infinity v pátek, kde předvedl tohleto své nové album Crow Dream. Dokonce 7 věcí odeznělo, mimo jiné i tahleta ukázka Hold You, a hrali starší materiál. A pro mě jeden z koncertů určitě letošního roku, který se mi zapsal hluboce do mé DNA. Podle už je Lambert, kterýho se vám dovezl vlastně o 10 dní dříve, společně s Connie Crowes, vystoupil také na tom prvním Music Infinity letošním v Paláci Akropolis, a byl to také krásný koncert. Tohle je už ukázka z téhleté nové desky I'm Not Lambert, skladba Infinity Fortune. Lambert na Radio 1. 18 hodin 2 minutky, za chviličku také pořád Estereo.

0: Reklama Rádia 1.
1: Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Marek Šindelka Systémy něhy. Sladce jí rozechvěl žaludek, postupoval hrudí, kde potkal polekané srdce, kde si u krku se spojil s přítoky spaží a jako jediný mohutný příliv jí vrhl do hlavy a rozvibroval lebku. Ten zvuk byl v ní a byl kolem ní. Ona sama byla tím zvukem.
2: Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět.
3: Chcete prodat vůz rychle a bez starostí?
4: Tak teď je ten správný čas.
3: Autocentrum Davokár právě nabízí výhodné podmínky při výkupu vašeho vozu.
4: Nejvyšší výkupní ceny.
3: Peníze i hned na ruku.
4: Vše vyřídíme za vás.
3: Přebereme záruky.
4: Nabízíme i možnost protiúčtu.
3: Přijeďte.
4: Těšíme se na vás každý den od 9 do 21 hodin.
3: Tým Autocentra Davokár.
5: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Stavebniny DEK přináší mega akci 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace DEK Foam MX600 nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu DEK Foam pro tepelné izolace zdarma. Více na DEK.cz.
7: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní zubní kartáček Philips Sonicare se Sense IQ jen za 5524 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6499 korun. Když něco, tak Allegro.
8: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
9: Reklama na Radio 1.

Dobrý úterní podvečer. Před chvílí nám udeřila 18. hodina a z Rádia 1 se tady nemůže ozývat nic jiného než e-stereo. Dnes si naši vinylovou hodinku vyplníme převážně, vlastně výhradně elektronickou hudbou. Na úvod je to britské duo Zero Seven s jejich remixem hiphopové balady Mos Defa Ma Umi Says.

0: Estéreo.
1: Reklama Rádia 1.
2: 27. května pokřtí kapela Úprák v Paláci Akropolis svou novou desku Soundtrack za doprovodu smyčcového kvarteta. Předkapela Surf Robbery, afterparty DJ Babylon a Bass Beast Sound System. 27. května Úprák v Akropoli.
3: Nastartujte léto s Nissanem a získejte 20 000 korun na palivo zdarma. Využijte zvýhodnění až 190 000 korun a vyberte si vůz i hned k odběru. Třeba originální crossover Qashqai, prémiové SUV X-Trail nebo stylový Juke. Uvažujete o koupi nového Nissanu? Právě teď je ten správný čas. Více na Nissan.cz.
4: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
5: Zastavte se, nadechněte se a vraťte se k sobě. Letní škola živé pedagogiky vás zve na divadelní, herecké a výtvarné dílny v prostředí Lesních lázní z Vánovice. Žádná teorie, jen zkušenost, sdílení a živá práce. Pro lektory, umělce i všechny, kdo chtějí oživit svou tvorbu i autentickou komunikaci. 19. až 24. července. Přihlášky na živapedagogika.eu.
6: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
7: Codeline se loučí. U toho nesmíte chybět. 5. prosince v pražském Foru Karlín. Od pouličního hraní až po největší světové haly. Codeline. 5. prosince Praha Forum Karlín. Vstupenky na LiveNation.cz. Podporuje Radio 1.
8: Reklama na Radio 1.
9: Estéreo Musique.

E-stereo se nám blíží k závěru. Doufám, že vám zpříjemnilo úterní podvečer a že si nás zase za týden ve stejnou dobu naladíte na Radiu 1. Poslední skladbou bude opět předělávka balady My Umi Says, tentokrát ale v živém podání multi-instrumentalisty jménem BJ Smith. Loučí se Ultrafino, mějte se moc krásně.

0: Jedna.
1: To se nedá popsat, to musíte zažít. Festival Tanec Praha přiváží zahraniční hvězdy z 12 zemí nejen Evropy, ale i Afriky, Asie či Latinské Ameriky. Čeští umělci chystají 5 koprodukčních projektů. Hlavní scénou je Ponec, ale také Jatka 78, hudební divadlo Karlín i další prostory v Praze a na 20 místech po České republice. Od 1. do 23. června. Program a vstupenky na www.tanecpraha.cz.
2: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
3: Nastartujte léto s Nissanem a získejte 20 000 korun na palivo zdarma. Využijte zvýhodnění až 190 000 korun a vyberte si vůz ihned k odběru. Třeba originální crossover Qashqai, prémiové SUV X-Trail nebo stylový Juke. Uvažujete o koupi nového Nissanu? Právě teď je ten správný čas. Více na nissan.cz.
4: Hudba, chutě i atmosféra Pyrenejského poloostrova v pražské Akropoli. Festival Iberian Waves představí na 5 stagech hudebníky ze Španělska a Portugalska. Fias de Cassandra,
5: La Sara Fontaine,
6: Nair Fakira,
4: Moose Go,
7: Amorante,
6: Mete
4: a Tarabella. Iberian Waves ve čtvrtek 21. května. Akci pořádá Palác Akropolis ve spolupráci s Instituty Cervantes a Camoish.
8: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
9: Čerstvé, chutné, farmářské, od pečiva po stejky, ve Vraňanech nakoupíte dobrot plné vozejky.
10: Nakupte si na celý týden maso, sýry, ovoce, zeleninu, čerstvý vraňanský chléb, pomazánky, vajíčka z našeho chovu nebo koláčky.
11: Chutné, zdravé a za skvělou cenu.
10: A navíc, za každý nákup v bistru teď získáte vraňanku, kterou uplatníte při nákupu právě na naší prodejně.
11: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
12: Reklama na Radio 1.

CD Nonstop. Příjemný poslech jako každé úterý vám přeje Josef Sedloň a dnes s domácí deskou, jak je zvykem, a padl výběr dnes na také legendární domácí elektronickou hip-hopovou partičku VVV. Bude znít jejich tentokrát album Neutopíš

0: Hortenzia nebo 100. Zpět ale k této už vlastně kultovní kapele, která rozjela u nás hip-hop už v 90. letech, kapele www, také někdy psáno jako www Neurobeat. Každopádně ty leta zkrátka www původně označovala název We Want Words a to vlastně hlavní postavou, která dala dohromady na počátku 90. let tohleto formace, byl Ondřej Anděra, tenhle ten hudební skladatel, textař, ale také beatboxer a grafik. Jinak tu kapelu v tenkrát, těch 90. letech, tvořila také zpěvačka Lenka Geislerová, dále trumpetista a textař Lubomír Tippelt a také na MC a basu Jan Zajíček. V kapele se během těch vlastně do toho roku 98 objevil třeba i Mikuláš Kotrba či Jakub Trnka. Každopádně kapela začala takovými klasickými hip-hopovějšími ještě věcmi během těch 90. let, ale nakonec v roce 98 kapela ukončila činnost. No a objevila se znova až v roce 2006, vlastně v tom období, jenom předchozím, tom raném, vydali jenom demokazetu s názvem Noční můra, ale to první vlastně oficiální album vyšlo právě až té nové sestavě Ondřej Anděra, Lubomír Tippelt a zpěvačka Milesa Anděra Zrnič. Vlastně původně v současnosti samozřejmě žena Ondřej Anděry, no a vlastně tam v tohleté trojici vzniká jejich první deska v roce 2006 s názvem Neurobeat, kterou jsme si tady také samozřejmě už pouštěli a která byla už tenkrát nominována na cenu Anděl v kategorii R&B a hip-hop. No a získala spoustu ohlasů, myslím, že tenkrát různě mezi kritiky. To druhé album pak VVVček, které také zaznělo už v CD Stopu, vyšlo v roce 2009 pod názvem Tanec Sekir, opět bylo nominováno také na album roku v té kategorii hip-hop a R&B a také deska, která tady myslím, že docela tenkrát hodně zněla. Pak přichází také živé album Live z roku 2012, no a s tou třetí studiovou deskou se pak navrací VVVčka v roce 2013. To byla deska Atomová včela, koncepční opět album, ze kterého jste tady slyšeli také spoustu singlů i velké sedmě a tohle vlastně deska určitě znamená takový přechod více k té už ne hip-hopové, ale více elektronicky už laděné experimentální muzice. Každopádně jejich deska Neutopíš se dvakrát v téže řece vyšla po 5 leté odmlce a vy také dneska uslyšíte tohleto vydařené album, které vyšlo opět na značce Big Boss, ostatně jako všechny předchozí desky, a nabídlo celkově 10 nahrávek opět na poli takové elektroniky a hip-hopu. Vy si určitě můžete pamatovat také zde titulní nahrávku, která běžela, myslím, že i ve Velké sedmě, či Krevní oběh třeba. No a na vlastně poslední album VVVček se objevilo po dlouhé 6leté odmlce před 2 lety v roce 2024 a dostalo název Zase obojky a Sklidíš psy. Parádní název a myslím, že to vystihuje právě tady ty dadaistické originální texty Ondřej Anděry, které nabízí tvorba právě VVVček. Vy už teďka můžete právě ponořit do této partičky VVV na desku z roku 2018. Neutopíš se dvakrát v téže řece a já vám přeju příjemný poslech.
1: CD Nonstop.

papíru. Měl bych ti napsat dopis, a když nic jiného, tak ve vesmíru očernit alespoň čer.

0: nic.
1: Nějak moc klid je tu. Oběhl jsem svůj krevní oběh. Nikde nic neteče.

nechci, aby si mě takto viděla. Stojím tu před tebou, bez duše a bez těla,

kolem země obíhá družice, nebo už možná dávno spadla, oblohu nevidíš pro letadla a v poli kytek jedna zvadla.

Chci hořet, počkám na tebe nahoře v dole. Jak jsme se domluvili, přineseš mi ze všech sirek fosfor, abychom na obloze slunce zapálili.

0: CD Nonstop. Každý všední den místo zpráv. Radio1.cz/CD Nonstop.
1: Hitparáda Rádia 1. Představujeme si novinky v hitparádě Rádia 1 pro tento týden. Spolupráce belfastského tria Kneecap a Kate Tempest vyústila ve skladbu Irish Goodbye. Novinka první. O vychutnávání si přítomného okamžiku je skladba od Lucy Dacus. Jmenuje se Planting Tomatoes.

DJ a zakladatel kolektivu a labelu Toys Berlin, to je Asa 808. Ve spolupráci s producentem Throwing Snow si představujeme skladbu Samsara Spirals.

0: Tři šťastní vylosovaní hlasující obdrží lístky na koncert Davida Byrna, který vystoupí 17. června v O2 Univerzu.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

0: mezi ploty. Více než 100 účinkujících na 10 scénách. 30. a 31. května. Divokej byl, Lucie, No Name a mnoho dalších. Přednášky a workshopy ve spolupráci se Zahradou pro duši a Centrem sociálních služeb Praha. Pod záštitou Alexandry Udženija, náměstkyně primátora hlavního města Prahy. Mezi ploty.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě, toulat se Evropou nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat, to musíte zažít.
3: Chcete mít přehled o současném umění? Výstava Expanze přináší výběr toho nejzajímavějšího, co za posledních 13 let přibylo do sbírek Galerie hlavního města Prahy. Nastupující generace i časem prověřená jména. Císařovský, Dopitová, Jetelová, Kintera, Kolíbal, Mančuška, Nepraš, Pacovská, Pinkava, Skála, Sýkora, Válová a další. Expanze v Galerii hlavního města Prahy. ghmp.cz.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
6: Placebo, britská legenda, je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha, sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz. Placebo přiváží Live Nation, podporuje Radio 1.
7: Reklama na Radio 1.
8: Začíná Velká sedma na Radio 1. Vaše československá

Venir a aktuální single Colorblind, který vyšel oficiálně na jejich vlastním labeli Venir Co Records 1. mája na Deň práce. A aj keď nezohnal som tú informáciu, nedočítal som sa, ale je možné, že je to predzvesť nejakého ďalšieho počinu, aspoň nípička alebo dohrajúcej dosky, pretože ako som hovoril, od tej poslednej uplynuli 2 roky vlastne, čo vyšla platňa Sprint. Poďme k novinke číslo 4 a tam naopak je už pomerne jasné, že sa schyluje k novej doske, pretože si tam dáme skladbu Cockpit single z tej pripravovanej novej dosky, ktorá sa bude volať Soundtrack, písané z po česky TREK, a stojí za ním pražský band Úprák. Úprák chystá zároveň velký koncert v pražském paláci Akropolis, kde právě čtvrtou dosku pokrstí. Malo by to být na budoucí týden v středu 27.5. A bude to vlastně speciální koncert, kde 7 členů kapelu doplní Pavel Bořkovec kvartet. To znamená Slákové kvarteto a další hostia. Tak je to zároveň 7 rokov od vlastně posledného počinu, alebo takmer 7 rokov, protože naposledy, pokud se nepletím, tak jsme si tu vo Velké sedme hráli od Úprák něco z EPčka Some Kind of Music. Jinak, jako jsem hovoril, čtvrtá radová doska, kterou Úprák vydají. No a na tom špeciálnom koncerte ako predkapela vystúpi Serve Robbery. No a potom samozrejme, pretože si kapela potrpí aj na dobrú afterparty, tak potom ešte bude nejaká porcia breakbeatov v podaní bez Beast Sound System a od kolegyne Babe Ellen, no a spolu s tým takisto od Jakuba Loučky a KMC Skyvera J. Tak, to je asi tak všetko, čo by som k tomu vlastne mohol povedať. Je to vlastne obdobie rôznych experimentov tvorčích a čisté radosti k návratu, k koreňom. To by sa malo práve prejaviť na tej novej doske Soundtrack a my si z nej zahráme novinku, predposlednú novinku číslo 4 Cockpit Úprák.

to není dost stejný a pak to není dost jiný. Nejdřív to není dost jasný a pak to není dost jiný. Hned přijímal si to za svý a teď to působí cizí. Všechny ty verše básní, všechny ty píčoviny,

krabička, pět. Nestartuj mu.

Tereza Richtrová a skladba Z hory, z dosky Krajiny místa. A snad to hovorím správně. Ano, je to tak. Je to tak. Místa krajiny, naopak. 12. město, minulotýždňová 11. pozícia. Ako jsem hovoril, nezabudnite na krst tejto tu dosky 19.6. v pražskom klube Kaštan. Pred nami je 11. pozícia a tam je, dá sa povedať, pád tohto týždňa, pretože duo Ondra Černohorský a Pavel Kabelík aká střední vlny boli minulý týždeň so skladbou Poslední dny na stribornej pozícii a tentokrát sa musia spokojiť s 11. priečkou. 5 týždňov Hitparáde sú tu.

Aleš Macenauer, aka Zapomněl jsem, a jeho skladba Halo, 10. místo v 19. kole Velké sedmi. Tak, před nami je ta deviatka a jako jsem upozorňoval na začátku vysílání, tak na 9. pozici je prvá z kvarteta noviniek postupivších z minulého kola a tam je pesničkárka zo Slieska, z tuším Frýdku Místku, která vystupuje pod uměleckým jménem Munchai, a její single Kocour, v ktorom hostuje Martin Kišperský.

0: Sara Vondrášková aka Never Soul a skladba Naked Water. Minulý týždenová novinka, tento týždeň sedmička v 19. kole velkej sedmi šestka. Tam je rovnaká pozícia, rovnaká skladba a rovnaká kapela ako minulý týždeň. 4 týždne v hitparáde je tu vinohradská formácia Treska jednoskvrná a ich skladba Něco mě studí.
1: Hitparáda česká je dost pěkná.

Praga Union a skladba Zase ty lidi. Ano, skvělá to věc. Praga Union mezičase mají, abo vydali další single, myslím, že se volal Nekorektum. A jako jsem hovoril, tak je to samozřejmě předzvěst další dosky. A ta doska... Tak a teraz som si to tu stratil, mal som tu pripravené, ako sa bude volať, no v každom prípade 5. miesto za nami Zase tí lidi. Poďme si hrať štvorku, tam je vzostup o 4 priečky z osmičky, 3 týždne vytvára, je tu Monika Omerzu Mitriaková a jej projekt Leto s Monikou, aktuálny single Tiger.

Novinka predposledná, novinka číslo 4, skupina Úprák a skladba Kokpit. Až vidíš to sám, sotva držíš v ruce knipl. Strnul tě prout, moc rychle si na to zvykl. No a novinka posledná, novinka číslo 5, Lukáš Hamerla a Jirka Machu aka Laokoon a single Distorted Moves. Velký 15. město, tam je duo David Kundrát a Mikuláš Novotný aka Kosmetik Institut, skladba Konference. Konference, prodej zbytku mojí duše, podpis mobil, převodu jejich akcí, pověz lásku, když mě pítíš. 14. Štěpán Klučka aka Jorba Linda a Vůně grilu v Suburbiu. Ale už slunce zapadá. Trináste miesto Lanugo a skladba Sklep.

12. místo Tereza Richterová a pěseň Z hory. Jedenácté místo, tam je duo Ondra Černohorský spolu s Pavlem Kabelíkem, to znamená Střední vlny a skladba Poslední dny.

0: Reklama Rádia 1.
1: Zveme vás na Vyšivanka Day do Holešovické tržnice. Celodenní festival, inspirovaný mezinárodně slaveným ukrajinským svátkem, proběhne už ve čtvrtek 21. května. Skvělé jídlo, živá hudba, folklor a barevné vyšivanky. Těšíme se na vás na oslavě přátelství, gastronomie a ukrajinské kultury. Více na www.holešovickatržnice.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na Carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
6: Kým jsi, když se nikdo nedívá? Cizinec. Novocirkusové představení Losers Cirk Company. Vizuální, syrové a hříšně smyslné. Tobogán emocí a akrobatické triky, které tě nenechají vydechnout. Cizinec. Pouze v pražském divadle Bravo. Vstupenky v síti Go Out a na divadlobravo.cz.
7: Reklama na Radio 1.
8: Unizone. Hemorofní virus mutující mezi 80 a 180 BPM.

time. Plus some

čau, po dvou týdnech vás opět zdraví Ancestral Vision na DJ Not Sure Yet z pořadu Unizone na Rádiu 1. Dnešní epizodu si otevíráme kolaborací s názvem Spoiled, kterou má na svědomí Europa a Mori Mori. Je to z alba LA Goon, které Europě vyšlo nedávno na labelu Halcyon Vale.

estonský label Shelter má za sebou další z vydařených kompilací a my si z ní dneska budeme hrát rovnou tři tracky. Dva budu hrát já a jeden potom DJ Not Sure Yet. A ten můj tandem začínáme trackem Let Go od řeckého producenta Bonebroka a následovat potom bude track Thanks, který je ode mě.

Jak jsem říkal v půlce dnešního vysílání pořadu Unizou na Rádiu 1 z kompilačky s názvem Sia, kterou vydal talinský label Shelter, si dneska hrajeme 3 tracky a ten třetí, který si právě hrajeme, je od Rumíny a jmenuje se Vengeance.

Blížíme se do samého závěru dnešního vysílání pořadu Unizone na Rádiu 1. Doufáme, že vás to s námi dnes bavilo a uslyšíme se opět za 2 týdny. Opatrujte se. Čau.

0: Krásný, temný, elektronický úterek, drazí přátelé, po delším čase tu máme hosta, a tím je Petr Studený, a.k.a. PST, a.k.a. Alfa Omega Music. Zdravím tě, Petře.
1: Dobrý večer.
0: Děkuju, že jsi udělal čas přijít zase do rádia po delším čase, a taky děkujem posluchačům, že si udělali čas a odpočívají nebo poslouchají vysílání, tohleto pozdě noční vysílání Rádia 1, takže děkujeme za poslech. Tohleto bylo na úvod, to byla Lucretia Dalt a společně s Davidem Sylvianem, který produkoval tuhletu, dá se říct, dost jako chválenou desku, jinak Lucretia Dalt nám vystoupí v Meat Factory 21.5., tak to je taková pozvánka samozřejmě na koncert pro ty, kdo mají rádi její hlas, a i tenhle ten vlastně velmi zajímavý sound. Úvodní skladba samozřejmě se jmenovala Cosa Rara, a to dělal Matias Aguiano, svůj Dopamine Dub mix nebo verzi, a Steliformia byla skladba, která právě dozněla. Teď je tady připraven Kevin Tompkins se svojí novou deskou Insomnia, a my si dáme nejdřív Night 1 a pak Night 3, což jsou takový dvě, bych řekl, dost zásadní ukázky z této desky, která mě samozřejmě, jak jinak než desky Kevina Tompkinse, vzala prostě za srdíčko, tak doufám, že i vás veme. A jedna ta skladba, ta Insomnia Night 3, je taková dlouhá, tak si ji trošičku zkrátíme, aby jsme si toho stihli zahrát co nejvíc, a pak samozřejmě tady trošičku necháme taky mluvit našeho dnešního hosta. Stále posloucháte Electronic Tuesday na Rádiu 1.

0: Tak dohrála nám reedice tady Vatican Shadow, album se jmenuje Ornamented Walls a původně vyšlo v roce 2012 na vinilu. Skvělá, skvělá deska, jedna z mých nejoblíbenějších od tohoto projektu. A my jsme si hráli poslední skladbu, která nese takový dlouhý název: Boxes were wired to batteries, then loaded into a brown Toyota cargo truck. Vatican Shadow je samozřejmě Dominic Furneaux, který má nespočet projektu a jeden asi z jeho takových nejhlavnějších je Prurient, který jsme taky mohli před časem vidět na Vltavský v Praze a koncert to vůbec nebyl špatný pro pamětníky. Petře, ty jsi na tom koncertě tenkrát byl na Prurient?
1: Ne, nebyl.
0: Ale spolu jsme zažili mraky koncertů. Ty taky sám organizuješ spoustu koncertů a vydáváš teďkon už jako spoustu desek, tak jestli by si mohl třeba říct, co jsi v poslední době vydal.
1: Poslední nahrávka je vlastně z března letošního roku. Oficiální release date byl dubnový, ale ve skutečnosti to bylo v březnu. A to album se jmenuje Mount Analog a vyšlo v podstatě po 2 letech práce na tomto albu s celou řadou různých hudebníků. Já jsem v podstatě přišel s tématem a s konceptem toho alba. Vybral jsem texty ze stejnojmenného románu francouzského spisovatele René Domala, který zůstal nedopsán. A na rozdíl od toho románu toto album bylo dopsáno a vydáno. Je potřeba zmínit, že vlastně moje role byla v podstatě vytvořit koncept a strukturu alba, protože na nahrávce se podílela celá řada lidí. V prvé řadě je potřeba zmínit Billa Laswella, který přispěl svou charakteristickou baskytarou a zvukovými efekty a následným mixem. A co se týče čtených textů, tak se na albu podílela Anna Clementi a Percy Howard. A velice důležitý příspěvek byl od Henryho Kaisera na elektrickou kytaru, který zároveň na druhém disku alba přispěl 50-minutovým gitarovým sólem a několika dalšími drobnějšími sóly.
0: Já jsem si právě myslel, že to i ten Bill Laswell mixoval a teď tady čtu, že to mixoval James Dallatacoma. Jak to teda vlastně bylo?
1: Tak technický inženýr byl James Dallatacoma a oni v zásadě pracují ve studiu společně. To znamená, že ten mix, dá se říci, že používá jako další nástroj Bill Laswell Studio, ale má k ruce zdatného technického inženýra, jímž je James Dallatacoma.
0: Jasně. No jo, tak je dobře, že vůbec Bill ještě tohleto zvládnul udělat, protože teďkon se objevilo na sociálních sítích, že žádá o nějakou pomoc, takže kdybyste chtěli, tak samozřejmě můžete nějak přispět, protože na tom zdravotně není nějak nejlíp. Nevím, jestli si to taky četl, Petře, asi určitě.
1: Ano, četl a navíc jsem s ním relativně v pravidelném kontaktu, takže vím, že má už vlastně více než 2 roky poměrně velké zdravotní problémy. Ale ta podpora se týká nejenom jeho osoby, ale vlastně i studia Orange Music, které mělo také různé potíže v posledních 2 letech s místem a tak dále.
0: Jasně. No potom, když jsi zmínil toho Henry Kaisera, tak by určitě stálo za to říct o desce The Wolf at the Door, která vyšla taky jako na Sabroze,
1: ano,
0: v americkém vydavatelství.
1: Tuto desku jsme vlastně dělali společně a rozdělili jsme si ji na půl. Obsahuje 2 disky. První disk obsahuje improvizovanou hru na elektrickou kytaru Henryho Kaisera a na druhém disku mě přispěl cirka 250 minutami další hry na improvizovanou elektrickou kytaru, které jsem mohl digitálně zdestruovat. Takže ta druhá strana, nebo to druhé CD obsahuje 55-minutový digitální noise a jediným zdrojem je elektrická kytara Henryho Kaisera. Jako bonus ještě poslal krátkou 8-minutovou skladbu, krásnou, jemnou, decentní a také mě požádal, abych provedl digitální destrukci a dekompozici, ale mně se ta skladba zdála natolik krásná, že a navíc byla věnována Terry Rileymu, tak mě připadlo naprosto nevhodné, abych ji destruoval a postupoval jsem úplně opačným způsobem, to znamená, nechal jsem ji tak, jak je a vytvořil jsem z ní 25-vteřinové klastry, takže se vlastně z 8-minutové skladby stala 30-minutová minimalistická skladba na počest Terry Rileyho.
0: Krásný. A co ještě kromě tohodle toho by si rád zmínil třeba ze svých alb nebo z toho, co si vydal v minulosti třeba, nebo co připravuješ třeba?
1: Mohl bych zmínit jednu věc, na které už pracuji více než 3 roky a bude to vlastně edice skladeb věnované italskému nástroji zvané Intona Rumori. Ta edice se bude jmenovat Awakening the Intona Rumori. V podstatě půjde o probouzení tohoto polozapomenutého nástroje a v podstatě se v posledních 2 letech podařilo obrátit se na zhruba 20 skladatelů, performerů z akademické i neakademické scény a ti napsali nebo sestavili skladby, které jsou postupně nahrávány ve studiu. V podstatě jsme téměř na konci, je zhruba asi 280 minut materiálu, doufám, že ještě 2-3 skladby přibudou, máme také něco domluveno mezi sebou, takže i tvůj příspěvek bude vítán. A abych uvedl pár jmén, zatím ještě to není ke zveřejnění jak poslechu, ale měl by to být v příštím roce. Tak když to vezmu chronologicky, tak se na ní podíleli Elliot Sharp, Milan Knížák, Phil Niblock, Peter Ablinger, Bernard Lang, Klaus Lang, Masami Akita a řada dalších.
0: Výborně. Další věc, kterou jsme tady připravili a ty si pamatuju, že si dřív hodně třeba Throbbing Gristle nebo tyhle kapely poslouchal, tak tady máme asi poslední zatím desku od Così Fanno Tutti. Vybrali jsme skladbu Never the Same, která je taková asi nejvíc skočná, nebo jak to říct, nejvíc taková, že vyčnívá z toho alba. Tak stále posloucháte Electronic Tuesday na Rádiu 1.

0: Tohle je poslední zatím deska z minulého roku, Votiv od Angie Chung. Tato skladba se jmenuje Oracle Smoke Under the Night of Pen. No a já, když tady mám Petra na návštěvě, tak bych se ho ještě zeptal na další věci, nebo spíš, jestli by si mohl říct to, o čem jsme se teď tady ve studiu bavili.
1: No, před chvilkou jsme se bavili o tom, jaké konkrétní akce lze v nejbližší době navštívit, a do tohoto obrovského množství akcí, které se nejen v Praze, ale i v nejbližším okolí, mám na mysli sousední hlavní města, chystají, tak bych rád zmínil jednu, která se bude konat v Praze v červnu, konkrétně 14. června, a podílím se na ní jako spoluorganizátor. Bude to koncert Eliota Sharpa, který vystoupí v klubu Punktum Krásovka, jak jsem uvedl, 14. června. A koncert bude vlastně doplněn videem Jenine Higgins, jeho životní partnerky, a následně se potom Sharp přesune do Ostravy, kde se bude podílet na nastudování a uvedení své opery Sisyfos v rámci festivalu Nové operní dny Ostravy 2026.
0: Pokud byste to, přátelé, zapomněli, nebo tak stačí se podívat, už je to na stránkách punktum.cz, tady Jenine Higgins a Eliot Sharp, 14. vlastně 6. Je to neděle, pokud to tady je správně uvedený, tak je to v neděli. A tady je k tomu i samozřejmě dokumentace. Takže je to tady jak v češtině, tak v angličtině na stránkách punktum.cz. No a my se ještě vrátíme tady k doposlechnutí Angie Chung a jejího alba Votiv. Budeme pokračovat tady touhletou skladbou z B strany Oracle Smoke Under the Night of Pan.

0: byla taková krásná noční skladba. Doufám, že Angie Chong ještě bude pokračovat v hudbě, protože v poslední době mi přišlo, že se věnuje jiným věcem, ale možná je to jenom můj pocit. Teď už je připravena poslední skladba od Andrea Porku a ten je ze Sardinie. A známe ho taky jako Music for Sleep nebo vydavatelství Ross Records. Takže jsem pro vás vybral skladbu Spirit Drifting a to bude naše dnešní poslední skladba v Electronic Tuesday, tak se s vámi loučím, těším se s vámi opět za 14 dní a děkuju Petrovi Studenýmu, že přišel. Děkuju, Petře.
1: Já děkuju za pozvání.
0: A doufám, že zase brzo dorazíš, protože je fajn vždycky mít možnost takhle večer se setkat a nemusíme sedět někde v kavárně a, nebo stát na ulici a v rušném pražském provozu, kde okolo nás jezdili minule sanitky a hasiči a v podstatě nás to hrozně rušilo, tak tady je to takový jako pohodový. Takže děkuju a Music for Sleep, pokud jdete spát, tak Spirit Drifting a toče bude následovat pořad 13 surových. Electronic
2: Tuesday. Deník temných i světlých zákoutí elektronické hudby. V úterý od 23 hodin.

0: vás zvuky vesmíru? Rádio 1. Už 35 let chráníme váš hudební sluch.
1: Třináct syrom.
2: Trajcin rů.
3: Petřez rů.
2: Tatn rů.
3: Má džusanda, jo?
1: Thirteen rů.
2: Třináště surové.
1: Třináct syrových průniků do jiné hudby.
4: Dobrý večer, začíná 13 syrových a od mikrofonu Rádia 1 vás zdraví Vojta Uřada Staněk a přeju hezký poslech.

Polsko-maďarská flétnistka Juli Deák vydala debutovou desku Brisk u švédského labelu Thanatosis.

Jehož katalog my si tady pravidelně představujeme. Vychází tam třeba Wilhelm Bromander a já mám za to, že naposledy jsme si tady hráli Das B s Bazenem Kerbašem a Tony Buckem. Brisk je solovka, je to odvážná deska, která je postavená jenom na hře na flétnu a kontaktních mikrofonech, které, jak jste mohli slyšet, zvýrazňují zvuky, co by jinak znít asi neměly, jako je třeba cvakání klapek nebo taky nádechy. Deák při hře používá techniku cirkulárního dechu, podobně jako to dělají, já nevím, Colin Stetson se saxofonem nebo Bendy Giske, ale vlastně taky leckdo další, nicméně oproti ním je minimalističtější a krom jazzový improvizace vychází víc taky z folku. My jsme si pouštěli titulní skladbu Brisk a zahrajem si ještě s tým, podle mě to nejhezčí píseň z celého alba. Subjektivní dojem.

Tak, to byl ostrý hřez do úplně jiné poetiky. Další nové free jazzové jméno na scéně Laodan Chicago Quartet. To je projekt, který dal dohromady čínský multiinstrumentalista. Překvapivě se jmenuje Laodan, který má zázemí hlavně v tradiční hudbě. A na albu hraje krom tenor saxofonu, taky na čínskou flétnu a suonu, což je další čínský dechový tradiční nástroj, podobný trumpetě. No a obklopil se těmi nejlepšími z chicagské scény, jak naznačuje název, což jsou perkusista Michael Zerang, kontrabasista Joshua Abrams a pianistka Mabel Kwan. Album, který se jmenuje Klocky a vydalo ho vídeňský nakladatelství Trost Records, tak bylo nahraný samozřejmě jako živák a samozřejmě v Chicagu v loňském roce, vychází letos. Kecám, 2024 byl ten koncert, myslím, vychází každopádně teď.

good.

and they'll never go down.

Závěrečná kapitola trilogie Murder Ballads je hypnotickým albem, které staví na andělském hlásku Martina Bejce, což je anglický zpěvák a skladatel, který mi uhranul v projektu Kodak Strofas. Mám za to, že jsme si ho hráli hned z kraje tohoto roku, ale pouštěli jsme si ho i v reinkarnaci projektu Sorry for Laughing. Má docela zajímavý hudební vývoj, v mládí formovala lidová hudba, jako teenagera ho nadchl punk a jako tvůrce se pak zapojil do trošku rozmanitější experimentální postpunkový a industriální scény. Je známý především jeho projekt z 80. let Eyeless in Gaza, který trochu zvukově připomíná Bauhaus. No a jeho spoluhráč na albu Murder Ballads pod titulem Incest Songs, který vydala Sabroza, to je trošku jiná liga. Mick Harris hrál v Napalm Dead, Doom a se saxofonistou Johnem Zornem a baskytaristou Billem Lasfelem, taky v mém oblíbeném triu Painkiller. My jsme si po skladbě Sheath and Knife ještě pouštíme skladbu Two Brothers, je to nádhera.

Tak to byl Martin Bates a Mick Harris a vy se nenechte smát. Smást, ne smát, klidně se sníte. Nenechte se smást ukázkou, album Lagoon od Dua Flox je spíš ambient než krautrockový salon, který nám takhle hraje na pozadí, ale podle toho jsem samozřejmě tu ukázku nevybíral. Werner Dirant, dronový specialista a jeho spoluhráč Uli Homan na třístupém albu, které vydalo berlínské nakladatelství Karl Records, vystřídají pozoruhodné množství nástrojů. Tenor saxofon, jsou tam nějaký dronové mašinky, je tam duba, myslím, různý rohy. Uli Heman je perkusista a ten taky hraje tam na tibetský zvonky různý, prostě je to strašně moc. Na život tohle bude asi zážitek a to je asi tak všechno, co bych tomu řekl. Užijte si ukázku ze závěreční skladby

z Jerusalem in my heart, Reki Chisera, Viz nebo Bitter Moon. Je to soundtrack ke stejnojmennému filmu Filipa Garela. 8 minimalistických skladeb, violončelo, buzu, kraha, vokál, elektronika, synťáky a žánrové rozpětí někde od pronikavých hymnů k něžně hypnotickým instrumentálkám, které jsou zahaleny šustivými field recordings. Le Revelateur je černobílý film z roku 68 a svůj název odvozuje od francouzského výrazu používaného k popisu vyvolávání filmových negativů, a ten film pojedná nebo sleduje dítě a jeho rodiče, jak bloudí, možná prchají pustou krajinou. A už vás nechám poslouchat.

0: Botkin a skladba Fragment Passacaglia ze stejnojmenného alba Botkin. A to je milánský solový projekt, za kterým stojí Dario Gatto, dekonstrukce Harsh Noise, no a taky hodně radikální forma grimu. A u těchto tanečních žánrů, nebo populárních žánrů, ještě zůstaneme chviličku.
1: And I'm a skin, cold blood in my mouth.
2: Master like the fire.

tak dohrává druhá skladba z debutového alba Karst francouzského baskytaristy Antoana Ferise. To album je takovou směsicí všeho, co ho baví směsí toho, jakými všemi směry se může vydat basy. Takže tady v syrovém zvuku slyšíme pop s elektronikou, industrial noise, vykloubený hip-hop jako třeba oddalek, z části to jsou skladby, z části to jsou samozřejmě momentální pnutí a improška. Jako by mi to celý bylo nějak důvěrně známý, a to nejsem hudebník. Dlužno dodat, že v první albě, v první skladbě, která se jmenovala Shame is Coming, ten vokál tam hostovala Natasha Kanga, druhá skladba se jmenovala Hound or Bee. A my se tryskem řítíme do finále dnešního vydání pořadu 13 sirových. Ale ještě tam nejsme.

Deska dánské zpěvačky a skladatelky Caroline Woli stojí tak na pomezí jazzu, folku a impra. A skladba Ticho nejdřív zní, jakoby vypadla z katalogu značky Habro a pak zase jakoby byla z repertoáru Mace Gustafsona. Aniž bych chtěl být nějak zlej, tak kredit dávám především kapele za ten hippie groove. No a tady už hraje Float od Juli Deák, poslední skladba dnešního vydání pořadu 13 Syrových. Já vám moc děkuju za poslech, mějte se hezky, přeju dobrou noc a loučím se s vámi od mikrofonu. Ahoj!

0: 13 sirumí.
1: 13 rů.
2: 13
1: rů.
2: Má džusanda, jo?
0: 13 rů.
1: 13 surovy.
0: 13 sirových průniků do jiné hudby.
3: Ahoj, ahoj.
4: Hoj, hoj, hoj.
5: Rádio 1.
3: Ahoj.